Středověký rock, tedy hudba, která kombinuje rockovou rytmiku se středověkými nástroji, patří ke specialitám hlavně německé scény. Působí tu skupiny jako Subway to Sally, Skelt, In Extremo, Fiddler's Green a další. Letos se snad poprvé objevila dvoudisková kompilace, která tento rockový proud představuje jako celek. A my si dáme první desku. Dneska večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko posílí konzuláty v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Kbelská ulice v Praze se chystá na veliké opravy a Zelenský se sešel s Trumpem. Je tu rychlý přehled zpráv s Annou Knauerovou. Česko v létě posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí na dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a Bulharsku, uvedl to ministr zahraničí Petr Macinka. Češi, kteří plánují cestu do zahraničí, by si podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové měli dát pozor na online nabídky zájezdů, u kterých není jasné, kdo je přesně prodává. Praha je pomalu, ale jistě na startu dopravního hororu. Páteřní Kbelská ulice se totiž ponoří do oprav. Silničáři začnou od příštího týdne instalovat dopravní značení nutné pro celkovou rekonstrukci této klíčové komunikace. Ředitel technické správy komunikací Filip Hájek upřesňuje, že se opravy citelně dotknou lidí přijíždějících od Staré a Mladé Boleslavy.
2: Kbelskou budeme preferovat pro transitní dopravu a ten, kdo jede z dálnice D10, jede na dálnici D8, ale už se dostane do města.
1: Silničáři počítají i s dopravní špičkou na konci školního roku. V pátek 26. června tak práce přeruší, aby cesta lidí na prázdniny byla co nejhladší. Trump a Zelenský se potkali. Americký a ukrajinský prezident se sešli na okraji jednání summitu G7 ve francouzském Evianu. Informuje o tom agentura Reuters. Zelenský uvedl, že se Trump vyjádřil pozitivně ohledně pomoci Ukrajině. Lídři skupiny G7 se na setkání podle Zelenského shodli, že Rusové válku proti Ukrajině nevyhrávají.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Věhlasná tenistka Serena Williamsová se po 4 letech představí ve Wimbledonu. 44-letá Američanka obdržela se sestrou Venus divokou kartu do 4 hry. Organizátoři o tom píšou na svém webu. Sestry Williamsovy se ve 4 hře ve Wimbledonu představí po 10 letech, kdy soutěž naposledy v roce 2016 ovládly. V noci bude převládat oblačno až zataženo, ale přechodně se může vyskytnout i zmenšená oblačnost. Místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Ráno bude srážek ubývat. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 10. Ve středu bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 na jižní Moravě až 27, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 19 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

středověký rok, tedy hudba, která kombinuje rockovou rytmiku se středověkými nástroji, patří ke specialitám hlavně německé scény. A působí tu skupiny jako Subway to Sally, Skelt, In Extremo, Fiddler's Green a další. Letos se snad poprvé objevila dvoudisková kompilace, která tento rockový proud představuje jako celek. A my si dáme první desku. Dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Maximální ceny paliv klesnou. Na letiště v Praze se vyplatí jet pomocí MHD a Slovensko připravuje zákaz sociálních sítí do 16 let. Je tu rychlý přehled zpráv s Annou Knauerovou. Benzín i nafta může zlevnit. Benzín se ve středu bude moci prodávat nejvýše za 41 korun a 26 haléřů za litr. Nafta pak za 38 korun a 35 haléřů. Ceny tak míří dolů o desítky haléřů. Rozhodla o tom vláda. Ta cenové stropy stanovuje kvůli válce s Íránem. Na letiště v Praze jeďte městskou hromadnou dopravou, alespoň to kvůli dopravním komplikacím doporučují policisté. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky už opakovaně řešili dopravní komplikace a kilometry dlouhé kolony. Podle Martina Kučery z pražského letiště stavba znamená zúžení, ale i objízdné trasy.
2: Což samozřejmě zvýší intenzity dopravy v některých komunikacích, to znamená tvorba kolon a to znamená větší čas potřebný pro to, než se kdokoliv, kdo potřebuje, dostane k letišti. Proto v rámci edukační kampaně upozorněme na to, prosím, přijďte na letiště včas.
1: Podle Kučery můžou řidiči cestou na pražské letiště nabrat zpoždění v délce několika desítek minut. Stavba bude trvat do října příštího roku. Slovensko připravuje zákaz přístupu dětí do 16 let k sociálním sítím. Návrh příslušného zákona, který by měl vstoupit v platnost na začátku příštího roku, v úterý představili ministři vnitra a školství. Krok zdůvodnili snahou o ochranu dětí v digitálním prostoru. Podobná opatření už zavedly nebo připravují i jiné země. Český premiér Andrej Babiš letos v únoru uvedl, že je taky pro zákaz používání sociálních sítí dětmi.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne do pondělí 22. června, ze soutěže se stoupí Dukla Praha. Etická komise v pondělí vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění tří utkání před dvěma lety. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. V noci bude převládat oblačno až zataženo, ale přechodně se může vyskytnout i zmenšená oblačnost. Místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Ráno bude srážek ubývat. Nejnižší teploty 15 až 11, v tisíci metrech na horách kolem 10 stupňů. Ve středu bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů na jižní Moravě až 27, v tisíci metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 19 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Středověký rock, tedy hudba, která kombinuje rockovou rytmiku se středověkými nástroji, patří ke specialitám hlavně německé scény. A působí tu skupiny jako Subway to Sally, Skelt, In Extremo, Fiddler's Green a další. Letos se snad poprvé objevila dvoudisková kompilace, která tento rockový proud představuje jako celek. A my si dáme první desku. Dneska večer v 11 na rádiu.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko posílí konzuláty v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Kbelská ulice v Praze se chystá na veliké opravy a Zelenský se sešel s Trumpem. Je tu rychlý přehled zpráv s Annou Knauerovou. Česko v létě posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí na dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a Bulharsku, uvedl to ministr zahraničí Petr Macinka. Češi, kteří plánují cestu do zahraničí, by si podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové měli dát pozor na online nabídky zájezdů, u kterých není jasné, kdo je přesně prodává. Praha je pomalu, ale jistě na startu dopravního hororu. Páteřní Kbelská ulice se totiž ponoří do oprav. Silničáři začnou od příštího týdne instalovat dopravní značení nutné pro celkovou rekonstrukci této klíčové komunikace. Ředitel technické správy komunikací Filip Hájek upřesňuje, že se opravy citelně dotknou lidí přijíždějících od Staré a Mladé Boleslavy.
2: Kbelskou budeme preferovat pro transitní dopravu a ten, kdo jede z dálnice D10, dojede na dálnici D8, ale už se dostane do města.
1: Silničáři počítají i s dopravní špičkou na konci školního roku. V pátek 26. června tak práce přeruší, aby cesta lidí na prázdniny byla co nejhladší. Trump a Zelenský se potkali. Americký a ukrajinský prezident se sešli na okraji jednání summitu G7 ve francouzském Evianu. Informuje o tom agentura Reuters. Zelenský uvedl, že se Trump vyjádřil pozitivně ohledně pomoci Ukrajině. Lídři skupiny G7 se na setkání podle Zelenského shodli, že Rusové válku proti Ukrajině nevyhrávají.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Věhlasná tenistka Serena Williamsová se po 4 letech představí ve Wimbledonu. 44-letá Američanka obdržela se sestrou Venus divokou kartu do 4 hry. Organizátoři o tom píšou na svém webu. Sestry Williamsovy se ve 4 hře ve Wimbledonu představí po 10 letech, kdy soutěž naposledy v roce 2016 ovládly. V noci bude převládat oblačno až zataženo, ale přechodně se může vyskytnout i zmenšená oblačnost. Místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Ráno bude srážek ubývat. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 10. Ve středu bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25. Na jižní Moravě až 27, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 19 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone.
1: Sah ein Mädchen ein Röslein stehen.

Středověký rock, tedy hudba, která kombinuje rockovou rytmiku se středověkými nástroji, patří ke specialitám hlavně německé scény. Působí tu skupiny jako Subway to Sally, Skelt, In Extremo, Fiddler's Green a další. Letos se snad poprvé objevila dvoudisková kompilace, která tento rockový proud představuje jako celek. A my si dáme první desku. Dneska večer v 11 na rádiu Rock.

0: opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Pěkný vám ráno v 6 hodin ve středu 17. června. A do oslaví dneska svátek taky Ada, Adina, Alina a taky Adin, Mezinárodní den proti rozšíření pouští a sucha. No a samo sebou taky máme den, kdy tady bude znít nějaká muzika. Začneme se The Second Mars, přidáme potom Clash a přidáme taky Pišta. Hezký ráno.
1: Dobré ráno. Teploty venku, no jak kde.
0: Krásný.
1: No jak kde, někde kolem 10, někde kolem 15. No.
0: Je to krásný.
1: Dobře, je to krásný, jak říkáš.
0: To je úžasný.
1: Narození nemá Jello Biafra.
0: Taky krásný.
1: Z Dead Kennedys, nebo už teda dávno ne Dead Kennedys, ale víte, jak to myslím. Záviš Mucha Baumaxa v Rigráčích dneska v Praze a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Prahu čeká další letní dopravní kolaps. Policie v Polsku hledá vraha karikaturisty a čtvrtkařka Manuel vyhrála zlatou tretru. Praha je pomalu, ale jistě na startu dopravního hororu. Páteřník Belská ulice se totiž ponoří do oprav. Silničáři začnou od příštího týdne instalovat dopravní značení nutné pro celkovou rekonstrukci této klíčové komunikace. Ředitel technické správy komunikací Filip Hájek upřesňuje, že se opravy citelně dotknou lidí přijíždějících od Staré a Mladé Boleslavy.
3: K Belskou budeme preferovat pro transitní dopravu a ten, kdo jede z dálnice D10, jede na dálnici D8, ale už se nedostane do města.
1: Silničáři počítají i s dopravní špičkou na konci školního roku. V pátek 26. června tak práce přeruší, aby cesta lidí na prázdniny byla co nejhladší. Konrad Henlein a Klement Gottwald zůstávají čestnými občany Králík. Zastupitelé města odmítli návrh na jejich vyškrtnutí ze seznamu čestných občanů. Udělali to ale šalamounsky.
4: Zastupitelé Králík ponechali prvního komunistického prezidenta i vůdce sudetoněmecké strany na seznamu čestných občanů. Schválili ale usnesení, v němž se od rozhodnutí svých předchůdců distancovali a odsoudili totalitní režimy. Podle zastupitelů má seznam čestných občanů připomínat historii a sloužit jako varování pro budoucí generace. Redaktor pardubické MF Dnes David Pulpán.
1: Polská policie hledá vraha ruského karikaturisty Semiona Skrepeckého. Ve městě Biala Podlaska na východě země zadržela 3 lidi. Po samotném pachateli ale dál pátrá. Na vyšetřování se podílí i polská kontrarozvědka. Skrepeckého zastřelil neznámý střelec v pondělí v Biale Podlasce, ve kterém 44-letý ruský umělec a kritik Kremlu žil i se svou rodinou v exilu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel rozšiřuje sbírku medailí. V Ostravě vyhrála běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49.74. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 0,3 svůj čas z diamantové ligy v Římě. Manuel se na počátku června stala po Jarmile Kratochvílové a Taťáně Kocembové teprve třetí českou čtvrtkařkou, která dokázala prolomit hranici 50 sekund. Po ostravském mítinku zlaté kategorie kontinentální tour se v letošních světových tabulkách posunula na 6. místo. V evropském pořadí sezóny je 2. Tom Morello využil své vystoupení na festivalu Download k tomu, aby poslal vzkaz britskému krajině pravicovému aktivistovi Tommymu Robinsonovi. Kytarista kapel Rage Against the Machine a Audioslave během koncertu ukázal záda své kytary, kde měl nápis Fuck Tommy Robinson, což zachytili i velkoplošné obrazovky. Zepředu kytary pak měl stále motiv srpu a kladiva, stejně jako na Rock for People. A dnes čekejte oblačno až zataženo, přechodně polojasno, občas i nějaká přehánka, maxima k 27.
0: A na Liberecku bacha, mezi Janovým dolem a Světlou pod Ještědem, 2 osobní auta v sobě.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Krásný vám, krásný.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Jasně, krásná doprava je tady v Ostravě, Halasova ulice. Máme tam nehodu, takže tam bacha. Na Liberecku mezi Janovým dolem a Světlou pod Ještědem taky dvě osobní auta, jinak na některých místech odstavený auta, takže možný překážky, jinak provoz zatím plynulý.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
10: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
12: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: Dead by Sunrise, 6 hodin a 30 minut. Jdeme na šampionát, no a taky za chvíličku třeba 3 ségry. Dáme si zelenou takhle po ránu.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
2: Dobré ráno, Lionel Messi přepisuje rekordní tabulky. Jako první fotbalista nastoupil už na 6. šampionátu. Cestu za obhajobou zlata na fotbalovém mistrovství světa zahájil ve velkém stylu, a to hat-trickem. Legendární útočník už na šampionátech nasázel 16 branek. V aktuálním zápasu Argentina v konečném výsledku porazila Alžírsko 3-0. Fotbalisté Norska v úvodním utkání porazili 4-1 Irák. Zápas v Bosnu rozhodl 2 góly kanonýr Erling Haaland. Severané po prvním kole vedou tabulku skupiny I společně s Francií, která zdolala 3-1 Senegal. Dvakrát v Stratfordu skóroval Kylian Mbappé a s 58 góly překonal reprezentační rekord Oliviera Girouda.
1: Radio Rock Zone.
0: Takže 31.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ku podivu, nová čerstvá dopravní nehoda není žádná, takže si připomeneme akorát to, co je. Nehodu máme na D1 na 183. kilometru na Brno, tam bacha v levém jízdním pruhu a zdržení v koloně. A ještě pozor, v Bubenči v Čínské ulici u křižovatky s Koulovou, tam bouralo taky osobní auto. D4, 13. kilometr na Strakonice, tam se řeší taky dvě osobní auta, no a nic jiného tady hlášeno není. No ale samozřejmě ranní špička začíná, takže už se možná někde tvoří kolony.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Jak to bude s počasím? Dneska se to bude měnit, nebo mělo by se to měnit. Zatím bude oblačno až zataženo, ale během dne přechodně i polojasno a teploty půjdou na jižní Moravě až na 27 stupňů, jinde do 25. Jinak čtvrtek, ten už by měl být poměrně horký, teploty 25 až 30, od rána jasno až polojasno, v 1000 metrech na horách kolem 21. No a pátek, tak tam už se smažit budeme, bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 33 stupňů.
0: Středověký rock, tedy hudba, která kombinuje rockovou rytmiku se středověkými nástroji, patří ke specialitám hlavně německé scény. A působí tu skupiny jako Subway to Sally, Skelt, In Extremo, Fiddler's Green a další. Letos se snad poprvé objevila dvoudisková kompilace, která tento rockový proud představuje jako celek. A my si dáme první desku. Dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: 6.46.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A my se pojďme podívat, jak se jede. Lenko, ahoj.
2: Čau, hezké ráno. V Praze na Barandovském mostě směrem na Smíchov bourala dvě osobní auta, počítejte se zdržením. V Praze už také regulují provoz na městském okruhu v Blance. Očekávejte proto zdržení na vjezdech do tunelů. A začíná se plnit klasicky třeba východní štěr Boholská a jižní spojka do centra. Global Assistance, Lenka.
0: Mám tady informaci, výjezd ze Strahovského k Davidskému tunelu. Tady se srazila dvě osobní auta, takže počítejte s omezením provozu. No a pojďme jinak dál. Samozřejmě v Bruntále Dukelská je tady rozlitý olej na vozovce, takže tam bacha. No a ještě na Tachovsku mezi Mlýncem a Novým Sedlištěm probíhají práce u držby.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
8: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sny?

0: cenách e-obuv ví,
1: jak vzniká elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma.
3: I moje hračky. Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
8: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
7: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
8: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
7: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Milovníci motorek se budou dneska sjíždět teda taky, nebo další se budou sjíždět do Brna samozřejmě, protože jede se MotoGP tenhle víkend. No a už od úterka vlastně do včerejška, od včerejška na náměstí Svobody každý den nějaký program. Dneska taky budou tam od 4:30 hrát třeba Jamaron a od 8:00 potom Horkyže Slíže, takže každý den před těma závodama nějaký kulturní program na náměstí Svobody v Brně. Ovšem, to není jenom tahle muzika, ono je toho samozřejmě víc. 6:59, kam pozve Pišto?
1: Dobré ráno, no tak když už jsi v tom Brně, tak já tam zůstanu a přesunu se ale na Flédu, tam dneska hrajou POD, který včera byli v Lucerna Music Baru v Praze, a nebo taky nějaká Praha. Když jsme u toho Lucerna Music Baru, tak tam dneska Green Death a Tuši Amore. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čerpací stanice podala žalobu na ministerstvo, Drost se modernizuje a Karviná se odvolá proti vyloučení z fotbalové ligy. Ministerstvo financí čelí žalobě, podala ji čerpací stanice v Kamenici nad Lipou v kraji Vysočina kvůli stanovování maximálních cen pohonných hmot. Domáhá se zrušení cenových stropů a náhrady škody 80 tisíc korun. Podle serveru Seznam zprávy je to první žaloba na cenový strop u nafty. Ministerstvo financí podle něj zatím nemá o žalobě žádné informace. Jednatel kamenické čerpací stanice Jakub Kubiska tvrdí, že o ní uvažují další dvě čerpací stanice. Drost se modernizuje a rozšiřuje. Systém dobrovolné registrace českých občanů při cestách do zahraničí nově umožňuje hromadně prodloužit registrace občanů. To, aby v případě problémů v zahraničí turisté ze systému nevypadli po uplynutí plánované doby jejich cesty. Ministerstvo zahraničí také přidalo novou sekci, která bude upozorňovat na případné krizové situace a zobrazí informace třeba o repatriačních letech. Úřad má podle šéfa české diplomacie Petra Macinky s Drozdem i další plány.
3: Lékařský element v Drozdu my doděláváme a opravdu je to naší velkou ambicí, aby i o tuto oblast byl ten Drozd posílen. Víme, že na komerční bázi existují služby, že lidé mohou mít kontakt s českým lékařem, případně dostat třeba e-recept, který bude fungovat v té dané zemi. Pracujeme na tom.
1: Macinka nabádá lidi, aby se před cestou do zahraničí do Drozdu přihlásili. Usnadňuje to podle něj komunikaci českých úřadů s občany v krizových situacích. Námořníci ruské fregaty vypálili varovné výstřely na jachtu v Lamaňském průlivu. Moskva incident potvrdila a uvedla, že jachta se k fregatě přiblížila v nebezpečném kurzu a nereagovala na pokusy o navázání spojení ani na výstražné signály. Britské ministerstvo obrany podle BBC uvedlo, že výstřely byly varovné a nemířily na jachtu. Oběti ani škody na civilním plavidle nejsou hlášené. Podle nejnovějších informací se na jachtě plavil britský pár. Manželé tvrdí, že nic nebezpečného neudělali.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Slezský klub své rozhodnutí oznámil na webu. Pokud odvolací komise Fatscher nerozhodne do 22. června, ze soutěže se stoupí Dukla Praha. Etická komise v pondělí vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Electric Callboy oznámili nové termíny svého světového turné Tanznight World Tour. Turné navazuje na vydání jejich nového alba Tanznight, které je naplánované na 7. srpna. A dobrá zpráva je, že se staví opět i v Česku. Konkrétně 24. února příštího roku v pražské O2 aréně. Dnes čekejte oblačno, je zataženo přechodně polojasno, ale taky přehánky, maxima kolem 25.
0: A jdeme na dopravu, vy si dejte pozor samozřejmě na cestách, ať už jedete kamkoliv, třeba do práce nebo do školy, takže opatrně v Českých Budějovicích Strakonická, Plzeňská, pozor, havarovala tady osobní auto s nákladním, komplikace v tunelech, samozřejmě ranní špička už je tady, takže šťastnou cestu.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: protože se blíží víkend, tak tady budu mít taky nějaký pozvánky v této vysílací hodině. Takže 7 hodin 17 minut. Pojďme se podívat na silnice.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Lenka ví.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na městském okruhu v Blance ve směru do Troji v bubenecké části za výjezdem na Letnou stojí v pravém pruhu nepojízdné auto. Počítejte se zdržením v tunelu i na výjezdech do Blanky od Patočkovy do Břízké nebo Radlické. Jinak v Praze začala ranní špička ucpené. Jsou obvyklé hlavní trasy, jako je Liberecká do Holešoviček nebo východní Štěrb Holska a jižní spojka v obou směrech. Z Global Assistance, Lenka.
0: Silnice číslo 13, Děčín, Benešovská, Kamenická, pozor, osobák s dodávkou.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: E-Report. Hudební magazín s více než 30-letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky, videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
9: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
13: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
14: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
15: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
16: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rock Zone.

Tak co, už jste naposlouchali nový album Foo Fighters? No jestli ne, tak to zkuste. Tohle je Dave Gahan s kapelou Soul Savers. No a za chvíličku se zase podíváme na fotbal. 7.23.

0: Tak samozřejmě jsou taky letňáky, takže letní kino v Boskovicích, Ďábel nosí Pradu 2, dneska v 19.30. 7 hodin 27 minut, podíváme se na ten šampionát, za chvilku Supergrass.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
2: Dobré ráno. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa naposledy před přesunem ke čtvrtečnímu druhému utkání skupiny proti JAR zatrénovali u Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Odpoledne se už letecky přesunou do dějiště zápasu, do Atlanty. Český celek v tréninkovém areálu v Mansfieldu u Dallasu absolvoval trénink vzhledem k vysokým teplotám panujícím v Texasu jako obvykle dopoledne tamního času. Na rozdíl od pondělní jednotky byla příprava uzavřená pro novináře. Svěřenci kouče Miroslava Koupka pilovali taktiku na jeho Afričany. Do tréninku s mužstvem se už naplno zapojil útočník Jan Kuchta, který byl před šampionátem zraněný. Ve středu dopoledne tamního času si Koupkův výběr v Atlantě zatrénuje. Předzápasová příprava stejně jako v Guadalacháře proběhne mimo hlavní stadion. Zápas bude mít ve čtvrtek výkop přesně v poledne tamního času, tedy v 18 hodin toho našeho. Radio

0: A jestli plánujete něco na víkend a nemáte kam zajet třeba, chtěli byste někam zajet, tak takové akcečky tady mám pro vás taky. Třeba tradiční závod s dřevěným pivním sudem a mnoho dalších aktivit se uskuteční v pivovaru Chodovar, a to v sobotu 20. června. Je to další ročník mezinárodních pivovarských závodů v běhu s dřevěným pivním sudem. Tentokrát je pro jednotlivce na 300 metrů. Můžete to zkusit. Jestli máte blízko Ostravu, ta bude hostit prestižní mistrovství světa mužů a žen v hokejbalu, a to ve dnech 20. 28. června. Toho světového šampionátu se zúčastní 12 mužských a 6 ženských týmů z různých koutů světa. No a v sobotu vás zase pozvu třeba do pardubického letectví v Kuněticích, tedy den otevřených dveří v expozici pardubického letectví v Kuněticích. Těšit se tady můžete na den otevřených dveří a budou tady prvoválečné stíhačky, replika Junker A50 Junior anebo slavný Bush Plane and Trainer. Jinak samozřejmě 19. 20. to bude nový cirkus. A tak trošku zahájení prázdnin pro celou rodinu, divadla, vystoupení, tvořivé dílny a tak dále a tak dále. To bude Art Camp a navíc ještě ohňový festival na jihu Čech. Takže můžete být i tady. No a samozřejmě jdeme na dopravu.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ta už nám trošku zhoustla, takže samozřejmě kolony, ale to je vlivem dopravní špičky. Pozor v Jihlavě, Mlýnská ulice, na křižovatce s Okružní, havarovalo tam osobní auto. Na Olomoucku vjezd z Moravského Berouna na Starou Libavou, osobák s motorkářem. No a ještě pozor, D2, tady bude probíhat práce údržby, je to mezi 30. a 16. kilometrem ve směru na Brno.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Středověký rock, tedy hudba, která kombinuje rockovou rytmiku se středověkými nástroji, patří ke specialitám hlavně německé scény. A působí tu skupiny jako Subway to Sally, Skelt, In Extremo, Fiddler's Green a další. Letos se snad poprvé objevila dvoudisková kompilace, která tento rockový proud představuje jako celek. A my si dáme první desku. Dneska večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: A snad je na silnice, takže za chvíličku.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Další pohled na silnice, teď Green Day. No a jestli třeba máte něco z dopravy, 605 222 007 744.

0: Kid Rock, taky Ghost do té osmičky, no a samo sebou teď ty silnice.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jinak venku kolem 16 stupňů a jak to vypadá, Lenko?
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Kvůli nepojízdnému autu regulují provoz v Bance ve směru do Troji. Kolony jsou na vjezdech do tunelů od Dobřízké, Radlické nebo Patočkovy. V Praze pokračuje ranní špička, kolony jsou hlavně na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem, na východní Štěrboholské a jižní spojce a ucpané také hodně Liberecká do Holešoviček. Z Global Assistance, Lenka.
0: Na Balkáně u křižovatky nad Lukami v Praze pozor, dvě osobní auta. V Chomutově, Beethovenova ulice, dvě osobní a částečně brání provozu. A pozor, D5 na Rozvadov, 85. kilometr. Je tam nehoda, došlo ke zranění, takže zdržení.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
7: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
8: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
9: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
11: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Frödeho na rádiu Rock Zone.

0: Tam jedeme dál, samozřejmě 8 hodina za dveřma a do slaví svátek. Máme Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha. Taky máme pro vás další muziku, budou tady kapela Proud, bude tu Ozzy Osbourne, Revivalist a je tu Pišto, pěkný den.
1: Dobré ráno. Teploty venku se nám pohybují už v podstatě kolem 20. A kam dneska za muzikou? Záviš, Mucha a Boumaxa, Svatá trojice, nebo jak oni tomu říkají, Světá trojice, něco takového. Tak ty jsou dneska v Rýgráčích v Praze. Nebo v Rockcafé si můžete dát Digestor a taky Edison. A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Nejvyšší česká stavba je na odstřel. Plachetnici před nehodou v Chorvatsku neřídil kapitán a fotbalisty Slovácka bude trénovat Jelínek. Česko může přijít o svoji nejvyšší stavbu. Víc než rok jsou totiž nepotřebné dva stožáry vysoké 355 metrů, které čnějí k obloze poblíž Českého Brodu na Kolínsku. Rádiový signál už zdejší vysílače nešíří a české radiokomunikace připravují jejich likvidaci. Stožáry jsou dokonce vyšší než slavná Eiffelovka, která i s anténou měří 330 metrů. Pecínská rozhledna má pouhých 60 a například komíny, elektráren, Prunéřov nebo Chvaletice jsou vysoké 300 metrů. Podle Novinek.cz radiokomunikace hledají instituci, která by si stožáry převzala. Pokud se to nepodaří, Česko přijde o nejvyšší stavbu v republice. Prezident Pavel je po několika dnech zpátky ve Strakovce. Minulý týden se byl podívat na jednání vlády. Dnes přišel na schůzi Bezpečnostní rady státu. Ta začíná právě teď a měla by probrat i novou koncepci české armády. Pavel dorazí na část zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti.
3: Samozřejmě jako vrchního velitele, ale taky člověka, který se v této oblasti pohyboval celý život, tak mě zajímá, jak se k tomu vláda bude stavět. Samozřejmě bych tomu taky možná rád řekl svůj pohled, který vláda může a nemusí vzít na vědomí.
1: Rada by mohla projednávat i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící k nám z jiných zemí v schengenském prostoru. Chorvatská policie rozplétá případ tragické srážky lodí. Při ní zemřeli 4 Češi a další 4 se zranili. Podle nejnovějších informací za kormidlem plachetnice nebyl v okamžiku tragédie kapitán, ale jeden z Čechů, kteří při srážce zahynuli. Na katamaránu nebyl kapitán vůbec ve službě. Na lodi se nacházel pouze první důstojník a kormidelník. Vyšetřovatelé se chystají vyslechnout přeživší z plachetnice i osazenstvo katamaránu. Na jehož palubě bylo 118 pasažérů a 7 členů posádky. Prokuratura také nařídila toxikologický rozbor u lidí, kteří plavidla před srážkou řídili nebo mohli řídit.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, dosavadní kouč B týmu Slávie. Na lavici vystřídal Romana Skuhravého, který po úspěšné baráži a záchraně první ligy nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu a odešel do Ostravy. 44-letý kouč podepsal v Uherském Hradišti smlouvu na 3 roky. Jelínek v první lize naposledy trénoval do roku 22 jako hlavní kouč regionálního rivala ze Zlína. V minulých sezónách vedl rezervní tým Slávie ve druhé lize. O celém realizáku bude jasno během několika dalších dnů. Tom Morello využil své vystoupení na Download festivalu k tomu, aby poslal vzkaz britskému krajině pravicovému aktivistovi Tommymu Robinsonovi. Kytarista Rage Against the Machine a Audioslave během koncertu ukázal záda své kytary, kde měl nápis Fuck Tommy Robinson, což zachytili i velkoplošné obrazovky. Zepředu kytary pak měl stále motiv srpu a kladiva, stejně jako na Rock for People. Dnes čekejte oblačno i zataženo, místy polojasno, místy přehánky, maxima kolem 25.
0: A čekejte taky nehody na Olomoucku, výjezd ze Šumvaldu na Břevenec, osobák s koloběžkářem. A pozor, výjezd z Týna nad Vltavou na Bečice, havaroval tady koloběžkář taky.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Takže koukám, dneska je to o koloběžkách. 8 hodin, 3 minuty, pěkný den.

0: Hostem zítřejšího pořadu Odposlech Toma Frediho, tedy ve čtvrtek 18. bude Petr Fiala z kapely Mjagáš Dorp. Takže případný dotazy můžete samozřejmě psát na studio@rockzone.cz. No a my si dáme teďka apokalyptiku.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.
0: K tomu přihodíme Jacoby Shaddixe a White Room, pak taky Ozzy Osbourne. 8 hodin 11 minut.

0: 8.19, no a samo sebou jdeme na dopravu.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A vypadá to, že dneska ty teploty opravdu polezou nahoru. Linko, jak to vypadá?
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Kvůli nepojízdnému autu regulují provoz v Blance ve směru do Troji. Lona je už od jižní spojky od sjezdu na Krč. Ucpané jsou kvůli tomu i vjezdy do tunelu od Patočkovy, Duškovy nebo Radlické. V ulici k Barandovu směrem z centra na křižovatce s ulicí Klausticu se srazila dvě osobní auta, počítejte se zdržením. A nehodu policie vyšetřuje také v ulici na Balkáně u křižovatky s ulicí Nad Lukami. Z Global Assistance, Lenka.
0: Trasa Svitavy Lanškroun za Opatovem, osobní auto s nákladním, zablokovaný jeden jízdní pruh, takže tady jsou kolony z obou směrů. V Chebu Pražská ulice na Kruháči, dvě osobní auta na Uhersko-Hradišťsku v Popovicích, osobní auto s Popelářem a tady na Táborsku mezi Jistebnicí a Orlovem došlo ke střetu osobního auta s motorkářem.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
8: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
14: Kofr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
15: Novinka, exkluzivně na Radio Rock Zone.

No a tuhle tu písničku si dneska budete muset tak nějakým způsobem pamatovat. Alice Cooper dneska ve hře opět dva lupeny.

0: A jdeme na fotbal 8 hodin 31 minut. Na rádiu Rockzone.
1: Dobré ráno. Lionel Messi přepisuje rekordní tabulky. Jako první fotbalista nastoupil už na 6. šampionátu. Cestu za obhajobou zlata na fotbalovém mistrovství světa zahájil ve velkém stylu, a to hetrikem. Legendární útočník už na šampionátech nasázel 16 branek. V aktuálním zápasu Argentina v konečném výsledku porazila Alžírsko 3-0. Fotbalisté Norska v úvodním utkání porazili 4-1 Irák. Zápas v Bostonu rozhodl dvěma góly kanonýr Erling Haaland. Severané po prvním kole vedou tabulku skupiny I společně s Francií, která zdolala 3-1 Senegal. Dvakrát v East Stratfordu skóroval Kylian Mbappé a z 58 góly překonal reprezentační rekord Oliviera Girouda.
2: Radio Rock Zone.

0: O 9. hodině s váma Ondra, 8.36, dáme si ještě Linkin Park a za chvíličku se opět podíváme na dopravu a probereme ten vývoj toho počasí do konce týdne.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Slash Mars Kennedy YouTube, to je muzika za chvilku 8.40.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak kolony máme, kolony ještě nějaký čas budeme mít. V Lzenova ulice u Václavského náměstí se střetlo osobní auto s autobusem, takže tam počítejte se zdržením. No a v Českých Budějovicích směrem do centra na Husově třídě, na křižovatce s ulicí Antonína Sovy, osobák s nákladním. A příjezd do České Lípy od Nového Boru v Borské ulici, osobní auto se Srnou a ještě trasa z Jihlavy na Znojmo u Pavlic, tady bacha, dvě osobní.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Jak to s tím počasí bude vypadat, tak bude poměrně horko. A to už možná dneska. Do 25 teploty a mělo by být přechodně i polojasno tedy. Noc na čtvrtek, oblačná, samozřejmě ojediněle s přehaňkami ještě. Teploty 16 až 12 a zítra už pozor, skoro jasno až polojasno s teplotami do 30, pátek potom do 33, opět slunný den s tropickými teplotami, sobota do 35 a dokonce do 33 je hlášená i neděle.
1: Středověký rock, tedy hudba, která kombinuje rockovou rytmiku se středověkými nástroji, patří ke specialitám hlavně německé scény. A působí tu skupiny jako Subway to Sally, Skelt, In Extremo, Fiddler's Green a další. Letos se snad poprvé objevila dvoudisková kompilace, která tento rockový proud představuje jako celek. A my si dáme první desku. Dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Tak po mně Ondra, ten samozřejmě vám bude plnit taky nějaký hudební typy, takže když tak pište na song@rockzone.cz. Taky nás dneska čeká, nebo vás čeká, česká desítka, ano, pravděpodobně to bude předposlední díl před prázdninami. No a čeká vás taky kapela Shinedown nebo Black Keys i s Alice Cooperem. Tak to je muzika ode mě, takový závěr, popřeju krásný den, docela už slunečnej, a jdeme na silnice, jak jinak.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak Lenka má nějaký info?
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Nepojízdné autobance ve směru do Troji už nepřekáží stále, ale regulují provoz v tunelech a kolonách stále od jižní spojky od sjezdu na Krč. Ucpané jsou kvůli tomu i vjezdy do tunelu od Patočkovy, Duškovy nebo Radlické. Ve Velznově ulici u Václavského náměstí se střetlo osobní auto s autobusem, počítejte se zdržením. A v Liberecké ulici na úrovni Střížkova směrem do centra bourala dvě osobní auta, počítejte se zdržením od Cínovecké. Global Assistance, Lenka.
0: A ještě na Brněnsku v Kuřimi, Knínická ulice, pozor, tady z Křižkovského, tři osobní auta. A blokovaný je tady jeden jízdní pruh a očekávajte kratší zdržení. Pěkný den.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
1: Festival Vezů 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
8: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 kaplech při koupi balení za 16,75 za kus.
9: Byla. To dobré začíná u nás.
10: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Zavratné mega slevy!
12: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
13: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
15: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
16: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Black Keys a Alice Cooper na Radio Rock Zone. Minutu před 9 hodinou. Od mikrofonu už vás zdraví Ondra Pech a všem Adolfům, Adolfám, Adam, Adinám a Lidám a Adinům přeju všechno nejlepší k svátku. Je 17. června a tudíž je Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha, což je zajímavý takový, nevím, jak to udělat, ale teďka už pojďme k tomu, že tady máme taky Pišta. Čau, Pišto.
1: Dobré pravé ráno, Čeče. Viděl jsi včerejší zápasy mistrovství světa?
0: Hele, no, já hraju takovou fantasy ligu, takže mě potěšilo Norsko.
1: Jo,
0: s Irákem.
1: Měl jsi tam Erlinga, jo, v základu?
0: Já samozřejmě, že jsem tam měl Erlinga v základu, že jo.
1: Tak měl jsem tam neměl,
0: Skarda.
1: No. Já jsem včera koukal, hele, Mbappé 2 góly, když to není úplně můj oblíbenec, viď. Erling 2 góly.
0: Taky nemusím Mbappého.
1: Lionel Messi, hele, hat-trick. To se to.
0: No, hele,
1: a kolik typuješ, že zítra jim dáme, co? Je AR.
0: No, čeče, hele, jestli si zvyknou na tu svoji taktiku novou, jako by se dá říct, tak možná 2-1 bychom mohli.
1: Jo, dáš si chorýho do fantasy?
0: Rozhodně ne.
1: Dobrý plán. No, tím vám chceme říct, že skočte na webovky typovačky.cz a tam si můžete tipnout výsledek třeba s kámošem a hraje se to v hezký čas v 18 hodin, takže můžete někam někde posedět nad, řekněme, mokem třeba.
0: Lahodným,
1: třeba nealkoholickým i třeba.
0: Jistě, samozřejmě.
1: No a tam si můžete s kámošema zatipovat na typovačky.cz a pak se smát tomu, kdo byl úplně mimo. Třeba jako já se budu smát tady Ondrovi, že? To je jasný.
0: To uvidíme.
1: Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vrácení zboží na internetu má být jednodušší. Prahu čeká letní dopravní kolaps a Moskva nemá paliva. Kupování online by mělo být přívětivější, alespoň co se týče případného vracení zboží. Celý proces se má podle evropské legislativy výrazně zjednodušit. Úprava reaguje na praxi, kdy online nákup bývá otázkou několika kliknutí. Naopak odstoupení od smlouvy je často složitou záležitostí. E-shopy tak budou muset na svých webech nabídnout jasně viditelné tlačítko. To má zákazníka dovést na jednoduchý formulář. Online prodejce pak musí bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí odstoupení od smlouvy. Příslušná novela měla platit od tohoto pátku. V Česku ale zatím neprošla schválením. Druhé sněmovní čtení má proběhnout příští týden. Praha je pomalu, ale jistě na startu dopravního hororu. Páteřník Belská ulice se totiž ponoří do oprav. Silničáři začnou od příštího týdne instalovat dopravní značení nutné pro celkovou rekonstrukci této klíčové komunikace. Ředitel technické správy komunikací Filip Hájek upřesňuje, že se opravy citelně dotknou lidí přijíždějících od Staré a Mladé Boleslavy.
3: K Belskou budeme preferovat pro transitní dopravu a ten, kdo jede z dálnice D10, dojede na dálnici D8, ale už se nedostane do města.
1: Silničáři počítají i s dopravní špičkou na konci školního roku. V pátek 26. června tak práce přeruší, aby cesta lidí na prázdniny byla co nejhladší. Klíčová rafinerie v Moskvě zastavila provoz. Kyjev při včerejším dronovém útoku poškodil zařízení primární rafinace, které představuje 53% celkové kapacity závodu. V tuto chvíli není jasné, kdy se provoz obnoví. Zařízení patří společnosti Gazprom. List Moscow Times uvedl, že zajišťuje asi 40% moskevského trhu s palivy. S jejich nedostatkem mají problémy hlavně lidé v hlavním ruském městě. Podle nejnovějších zpráv se na dálnici mezi Moskvou a Petrohradem tvoří obrovská fronta na benzín. Řidiči si na natankování musí počítat asi 3 hodiny.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel rozšiřuje sbírku medailí. V Ostravě vyhrála běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49 sekund a 74 setin. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 3 setiny svůj čas z diamantové ligy v Římě. Electric Callboy oznámili nové termíny svého světového turné Tanz Night World Tour. Turné navazuje na vydání z Brusu nového alba Tanz Night, které je naplánováno na 7. srpna. A dobrá zpráva je ta, že se opět staví i v Česku, konkrétně 24. února příštího roku v pražské O2 aréně. Dnes by mělo být oblačno až zataženo přechodně polojasno, ale místy taky nějaký přehoňky, maxima kolem 25.
0: 25 ještě je dobrý, ono přijíždí, nebo v sobotu už snad má být takových 35 už teďka.
1: Ať je, já budu v tisíci metrech na horách, já budu ve 2000 na horách.
0: To ti závidím, páči, já budu teďka 2 měsíce na Mácháči točit, takže my tam budeme...
1: Říká se čepovat, ne točit.
0: Já tam budu... Každopádně máme 4 minuty po 9. hodině. A když budete poslouchat dál, po nějaký dobrý 11. hodině si zasoutěžíme společně o 2 lístky na Elise Coopera. Do té doby si ale dáme třeba i jeho popa ze Studios, Verve a nebo Red Hot Chili Peppers. Posloucháte Radio Rock Zone, od mikrofonu vás zdraví Ondřej s Pištem. A ještě jsem si říkal, že bychom mohli skočit na dopravu.
2: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tam se toho snad neděje úplně tolik, i přesto, že je takhle už brzo ráno, ale třeba v Praze, v Petrohradské ulici u křižovatky se Sámou, tam havarovaly 2 osobní auta, na místě je blokovaný 1 jízdní pruh, tak tam počítejte s kratším zdržením, a na Brněcku v Kuřimi v Knínické ulici u křižovatky z Křížovského havarovaly 3 osobní auta, tady se Praha prostě jako bojuje s tím Brnem, jak kolik aut víc tam bude. Každopádně je tam na místě blokovaný 1 jízdní pruh, tak tam očekávejte nějaký to zdržení. Snad bude všechno v pohodě a nebude se nic dít. No a teďka už pojďme na ty Red Hoty.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Watch out.

0: I want it all. Chci to všechno and I want it all. Chci to hned. To říkala druhá manželka Briana Maye, která si dělala srandu z prvního jeho manželství. Každopádně tuhle písničku Freddie nikdy nespíval naživo, protože vyšla až v roce 89, kdy už Freddie kvůli zdraví přestal s Queen koncertovat. Poprvé zahráli živě až na Freddie Mercury tribute koncertu v 92., kdy zaspíval Roger Daltrey. Na kytaru tam hostoval ještě z Black Sabbath Tony Iommi. Každopádně je to jedna z mála písniček, který měl hotovou ještě před vstupem do studia. Nahráli ji jako živej band, což jí dává takovou tu surovou technologii. Tak to je taková prohlídka do historie týhletý písničky. A teď už pojďme na dopravu.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tu za nás samozřejmě sleduje někdo povalenější než jsem já, a to Léňa z Global Assistance. Ahoj Léňo.
2: Ahoj Ondro, hezké dopoledne. V Petrohradské ulici u křižovatky se Sámovou bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, počítejte s kratším zdržením. Stále probíhá regulace provozu v Bance, kolona je stále od jižní spojky od sjezdu na Krč. Uspané jsou kvůli tomu i vjezdy do tunelu od Patočkovy, Duškovy nebo Radlické. Komplikace a zdržení očekávejte kvůli silné ranní špičce i na dalších obvyklých místech, třeba na Pražském okruhu v obou směrech nebo na východní Štěrboholské a jižní spojce. Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, děkuju moc za vyčerpávající informace. No a my teď už pojďme na počasí.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Dneska bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přání čekáme ráno jen ojedinělé, postupně místy výjimečně se budou nebo mohou vyskytnout i bouřky. Večer by ale mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty dneska maximálně 25, na jižní Moravě 27, v tisíci metrech na horách bude kolem 17. Tak se na to připravte, možná tu pláštěnku do kapsy, ale teďka už si za chvíli spolu dáme nějakou tu novinku. A to Pretty Reckless a jejich pecku Love Me.
1: Radio Rock Zone.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas, nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
9: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
10: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
1: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Máme po sabatonech a tak se koukneme na dopravu. Praha na Výtoni ve Svobodově ulici, tam jsou v sobě dvě auta a tak s opatrností, ale to místo projedete. Liberecko na silnici třetí třídy v Chotyni havarovalo nákladní auto, s opatrností je tam vozovka průjezdná Kivadlově, tak na to dávejte bacha. No a ještě v Třebíči v Hostovický ulici na křižovatce s Průmyslovou, tam havarovalo taky osobní auto. Ještě Petrohradská v Praze u křižovatky se Sámovou, tam jsou sobě taky dvě auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, tak tam počítejte s kratším zdržením. To bylo ta doprava, snad bude už všechno OK. No a teď se pojďme kouknout na to, co večer, o tom, co by se něco třeba, nedej bože, stalo, tak abyste si mohli odfrknout, tak co kde v těch našich klubech můžeme vidět.
0: Rádio Rock Zone, tam dnes naživo.
1: V Praze je to hodně Lucerna Music Bar, Tuše Amore nebo Green Death. V Rýráčích zahraje Záviš Mucha a Baumaxa, tak tam bude narváno jako blázen. V Rock Caféčku Digestor nebo Edison, v Jazzdoku zase Michal Pavlíček Trio, David Byrne v O2 Univerzum u zavěšenýho kafe zase Screwballs Rockabilly. A v Brně, ve Flédě, po včerejší Lucerna Music Baru, tak zahrajou POD spolu Space of Variations. Tak rozhodně běžte, kam uznáte Zavodný. Kdybyste nevěděli, tak mrkněte na stránky rockzone.cz do rubriky Club Life, tam to máte všechno hezky vypsaný. A hlavně nezapomeňte sledovat náš Instagram, kde kromě těchto každodenních tipů na koncerty máte i nějaký novinky a různý takový věci o tom rockovém světě. Každopádně teďka už pojďme na Flogging Molly.
2: Středověký rock, tedy hudba, která kombinuje rockovou rytmiku se středověkými nástroji, patří ke specialitám hlavně německé scény. Působí tu skupiny jako Subway to Sally, Skelt, In Extremo, Fiddler's Green a další. Letos se snad poprvé objevila dvoudisková kompilace, která tento rockový proud představuje jako celek. A my si dáme první desku. Dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak po Judas Priest se mrkneme na to, jak se vyvinula zase ta doprava, tak v Teplicích v ulici u Hadích Lázní tam bouralo osobní auto s motorkou, projedete tam s nějakým tím omezením. Na Klatovsku v Kolinci tam zase u hasiči u hořícího osobního auta, tak na to bacha. V Ostravě Plzeňská u křižovatky z Horní havarovaly dvě osobní auta. Tak je tam nějaký to zdrženíčko, protože je tam blokovaný celý jízdní pruh. Na trase z Jičína na Trutnov za odbočkou na Lázně Bělohrad se srazily tři osobní auta. Dvě jsou v Praze na Výtoni ve Svobodově ulici v sobě. S opatrností je místo nehody průjezdný. No a kivadlově projedete na Liberecku na silnici třetí třídy v Kotyni, kde havarovalo nákladní auto. Tak na sebe dávejte pozor a pojďme si ještě říct, kdybyste náhodou havarovali, v jakým počasí budete čekat, než vám někdo pomůže.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Dneska totiž bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojedinělé postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty maximálně 25 stupňů na jižní Moravě až 27, no a v tisíci metrech na horách bude kolem 17. Tak to je počasí. Já jenom připomínám, že poslouchejte dál kolem nebo těsně po 11. si zahrajeme o dva lístky na Elise Coopera. Tak to nepropásněte. Určitě stačí jedna malá krátká odpověď na otázku s ním spojenou. No ale do té doby ještě dáme třeba Faith No More nebo Keen.
0: Radio Rock Zone.
2: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
3: Víkend ve znamení tří sester a sportu. Tři sestry Open Air Tour 2026. Pátek 26.6. Brandýs nad Labem, letní kino Houščka a v sobotu 27.6. Brňany, areál pivovaru Kneisel. Oba tyto koncerty propojuje cyklistický závod zvaný Brbr Tour. Koncert, kolo, koncert. Na čepu nebude chybět pivo tři sestry. Začátek koncertů 18.30. Více informací najdete na www.trisestry.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla, CZ.
5: Češi na mistrovství světa po 20 letech? To si zaslouží něco speciálního. Zapoj svou partu a rozjeď vlastní šampionát na typovačky.cz. Zdarma, bez sázek, za to s pořádnou náloží vtípků a zábavy.
6: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá kilo za 39,90. Penny.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
9: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
10: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let.
5: Každý všední den od 12.

0: Fate No More.
1: No to stačí.
0: Tak jo, já jsem chtěl říct jenom Fate No More, ahoj, a teď má Pišta svoje okénko.
1: Krásné ráno, ne, ty nás furt krmíš nějakýma okýnkama tady, historickýma nebo co, viď?
0: No, historickýma.
1: Já bych se mohl taky zařídit svoje okýnko.
0: A ty tak si řekni svoje okýnko. No,
1: okénko mateřského jazyka, aneb kdo dostudoval první stupeň základní školy?
0: To je složitá otázka.
1: No ne, já vždycky čtu na těch internetech, víš, a teďka si říkáš, ty vole, tak oni neuměj schodu přísudku s podnětem a to. Ale co se vyskytuje strašně často, tak je tip,
0: no to je, a vidíš
1: tak
0: to.
1: Tak prosím vás, jednou proždy, když napíšete tip s tvrdým i, tak je to třeba tip člověka, nebo tip pití.
0: Jo, jakože já třeba nejsem ten tip, který by mlčel.
1: Přesně tak, nebo ten tip, co by voněl. A pak máte tip s někým i, a to je, když vám třeba někdo dá tip na dobrou koupi, nebo tip na dobrou restauraci, nebo když tipujete třeba výsledek,
0: no
1: tak
0: jasně.
1: To je s někým i, prosím.

0: vás.
1: No počkej, no, a zítra třeba hrajeme s tou jeho Frickou republikou, že jo, tak to typuješ jak?
0: Přesně, a to je krásný příklad, jo, no to je výborný. Jasně. Já typuju, že 3-0. 3-0? Jakože pro Česko.
1: Pro Česko, OK, tak já furt zůstávám u toho 2-1 pro Česko.
0: No,
1: no, no. Mimochodem...
0: Že typuješ, že padnou 3 góly, to typujem vlastně to samý, že?
1: To je pravda.
0: No, i kdybychom prohráli 3-0, taky 3 góly.
1: No, no, ale přitom já jsem ten typ, který neumí moc tipovat.
0: Aha.
1: No.
0: No. No a pokud vy jste typ s tvrdým i člověka nebo lidí, kteří rádi své tipy píšou na internet, tak vlezte na tipovačky.cz. Prosím vás, ne, že tam bude psát tipovačky s T a s Y, jo?
1: Jo, to prosím ne, on to takhle nefunguje, prej. No.
0: Tak tipovačky.cz, tam si můžete s kámošema třeba zítra tipnout, jak to dopadne, ten zítřejší zápas, a pak se můžete vzájemně vysmívat. Nějaký diplom tam dokonce i můžete vyhrát, jako důkaz o tom, že jste lepší než oni.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: A jdeme na všechno podstatné, co se děje. Ministerstvo financí čelí žalobě. Krušné hory mají nového šampiona cestovního ruchu a Lionel Messi dal hat-trick. Ministerstvo financí čelí žalobě. Podala ji čerpací stanice v Kamenici nad Lipou v kraji Vysočina kvůli stanovování maximálních cen pohonných hmot. Domáhá se zrušení cenových stropů a náhrady škody 80 000 korun. Podle serveru Seznam zprávy je to první žaloba na cenový strop u nafty. Ministerstvo financí podle něj zatím nemá o žalobě žádné informace. Jednatel kamenické čerpací stanice Jaroslav Kubiska tvrdí, že o ní uvažují další dvě čerpací stanice. Krušné hory mají nového šampiona cestovního ruchu. Ocenění pro nejzajímavější a nejzdařilejší projekt z české i německé strany hranice míří na Mostecko, pokračuje Dušan Valenta.
3: Absolutním vítězem se staly konopné masáže v Lázních Meziboří. Podle poroty jde o koncept, který dokonale propojuje moderní trendy v péči o tělo s čistou a klidnou atmosférou hor. Soutěž, která se konala už po 8., je pro dřív neatraktivní oblast důležitá. Motivuje totiž místní podnikatele a radnice ke spolupráci s cílem vylepšit pověst Krušnohoří.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Policie na Slovensku nasadila na řidiče drony. Sledují je ze vzduchu a vidí víc než hlídky. Odhalují překročení rychlosti nebo jízdu na červenou. Pokuty se mohou vyšplhat i na polovinu průměrného platu.
4: Slováci nepatria k zrovna disciplinovaným vodičom. Najčastejšie prekračujú povolenú rýchlosť, a to i napriek tomu, že pokuty sú na Slovensku jedny z najvyšších pomere k platu v Európskej únii. Nová dronová hliadka sa už osvedčila. Stihla zachrániť ľudský život aj odsledovať cyklistov. Vodiči nemusia vedieť, že sú monitorovaní a záznam zo vzduchu je zo zákona použiteľný ako dôkaz. Drony sa zameriavajú hlavne na rizikové úseky a cestných pirátov. Jozef Bálko, Slovensko.
2: Fotbalové mistrovství sveta na rádiu Rockzone.
0: Lionel Messi přepisuje rekordní tabulky. Jako první fotbalista nastoupil už na 6. šampionátu. Cestu za obhajobou zlata na fotbalovém mistrovství světa zahájil ve velkém stylu, a to hat-trickem. Legendární útočník už na šampionátech nasázel 16 branek. V aktuálním zápasu Argentina v konečném výsledku porazila Alžírsko 3-0. Do kina můžete zaskočit na psychologický thriller Soukromý život. Mrazivý snímek, ve kterém se Jodie Foster nečekaně promění v detektiva na vlastní pěst. Tip vám přináší Saša Ptáčková.
5: Odtažitá psychiatrička Lilian znejistí, když její pacientka Paula záhadně zemře.
6: Je pense, je assassiné, mais par qui et pourquoi?
5: Vedená instinktem pojme podezření, že šlo o vraždu, ze které viní manželovi temné úmysly.
6: J'ai trouvé des choses compromettantes chez lui.
7: Tu fais ses poubelles?
6: C'est mon boulot.
5: S pomocí ex-manžela a hypnózy rozjíždí pátrání na vlastní pěst, a to otřese i jejím vlastním nitrem.
0: Tak už víme, že tohle byl tip s někým i. A teď mě zajímá, když necháš v restauraci při placení tip.
1: To je s někým.
0: Dobře, dobře, ty. Tak, počkrtáváme si. Ondřej má vystudovaný první stupeň základní školy, my mu tomu gratulujeme. A ještě přihodíme předpověď. Ta na dnešek říká, jak kde. To je dobrý, ne?
1: To je zajímavý. No. A jaký Maximus, Circus Maximus?
0: Hele, tak jak kde, no, co bych ti, hele. Tady Šumava, 19, na horách, jo. V tisíci metrech na horách jenom 17.
1: Co Morava?
0: Morava, no tam až 27, kámo.
1: Jašišmarja. No,
0: tak tam to umějí hrát jinak, ne. No, ale jinak ve zbytku světa, nebo ta republiky takhle, jenom 20 až 25, no.
1: No to je hrozný.
0: Někde může jít zapršet, lehce.
1: Jašišmarja. No tak to byl Pištův tip na to, kam byste mohli vyrazit za teplem, a my už si dáme nějakou typickou hudbu pro Rockzone. Dáme si třeba Oasis anebo Nightwish. Posloucháte Radio Rockzone, od mikrofonu vás zdraví Ondřej. Čau.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Black Sabbath a jejich Paranoid, to je taková dost zajímavý song, protože vlastně bylo hotový už album, chyběla jim jenom nějaká krátká pecka. Tommy Iommi pak zahrál ten legendární riff, Greaser Butler napsal text během chvilinky a Ozzy ho naspíval přímo z papíru. Celý to nahrávání nebo skládání a nahrávání této písničky prý trvalo 20 až 25 minut a to potřebovali prostě 3-minutovou výplň. Každopádně Tommy Iommi to nahrál to solo ještě s modřinou pod okem, protože den předtím se kapela celá poprala s nějakýma pankáčema. Takže takovej je asi rock'n'roll. Teď se ale pojďme podívat na to, jak se vyvinula doprava.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak pro tyhle informace jsem šel do Global Assistance za Léňou. Ahoj Léňo.
2: Ahoj Ondro, hezké dopoledne. Na Výtoni ve Svobodově ulici bourala dvě osobní auta. S opatrností je místo nehody průjezdné. A ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov se srazila 3 osobní auta. Počítejte s regulací v tunelech a se zdržením. Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, děkuju mnohokrát. Vám ještě připomínám, že po 11. hodině, těsně po 11. hodině, se ještě zahrajeme společně o 2 lístky na Elise Coopera. Tak dávejte pozor, protože pokud jste fanouškama, tak to bude velký koncert. Ale teď už pojďme dál, dáme si za chvíli nějakou tu novinku a to od kapely Europe a jejich novou pecku One on One.
1: Radio Rock Zone.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
7: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: Stavebniny Dek přináší megaakci. K 5 balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
11: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
1: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Takhle zněli gosip naživo, ale jak zní doprava? V Jablonci nad ní jsou v Luční ulici na křižovatce s Lipanskou se srazily dvě osobní auta. Jablonecko ještě jednou v Desný, v Údolní ulici bouraly dvě osobní auta taky. Jinak Hradec, Březhradská ulice na sjezdu z hlavního tahu na Pardubice. Tam se střetlo osobní auto s nákladním a uniká z nich nafta, tak počítejte s nějakým tím omezením. Plzni, Klatovská třída u křižovatky se Sukovou, tam srazilo osobní auto chodce, na místě zasahou záchranné složky, tak tam je taky nějaký zdržení. No a Chebsko ve Františkových Lázních na náměstí Míru, tam nabouralo nákladní vozidlo do lampy. Na místě je policie, tak si dávejte majzlíka. Každopádně, jestli teďka trčíte někde, a nebo sedáte právě do auta, pojďme si společně dát YouTube a Song of the Future.
2: Středověký rock, tedy hudba, která kombinuje rockovou rytmiku se středověkými nástroji, patří ke specialitám hlavně německé scény. A působí tu skupiny jako Subway to Sally, Skelt, In Extremo, Fiddler's Green a další. Letos se snad poprvé objevila dvoudisková kompilace, která tento rockový proud představuje jako celek. A my si dáme první desku. Dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Led Zeppelin jako kvalita, která nestárne ani tady u nás na Rádio Rock Zone. Ale co doprava?
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Pojďme na to, Zurta. V Jablonci nad ní jsou v Luční ulici na křižovatce se Lipanskou. Se srazily dvě osobní auta, tak tam počítejte s omezením. Stejně tak kousek od toho v Desný, v Údolní ulici, bouraly taky dvě osobní auta. Hradec Králové, Břez, Hradská ulice, na sjezdu z hlavního tahu na Pardubice, tam se střetlo osobní auto s nákladním a pozor, ještě z nich uniká nafta. V Plzni Klatovská třída u křižovatky se Sukovou srazilo osobní auto chodce, na místě teda zase u záchranný složky. A v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov, tam se srazily tři osobní auta, tak je tam taky nějaký to zdržení. Pojďme rovnou dál, než si dáme další rychlej přehled zpráv, tak si dáme Avol Nation nebo Red Hot Chili Peppers, ale hlavně po 11. hodině po zprávách už dávejte hodně velký pozor, protože si dáme soutěž o dva lístky na koncert Elise Coopera. Takže kdo je jeho fanda, rozhodně ho neodcházejte od přijímačů.
1: Radio Rock Zone. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
4: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám. Třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
3: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
5: Byla. To dobré začíná u nás.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. V DM vždy výhodně.
8: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne. Rádio Rock Zone.

0: Tak to byly Avol Nation na Rádiu Rock Zone jako poslední hudební prostě doprovod týhletý hodiny, asi by se dalo říct. Každopádně za pár vteřin tady máme 11. hodinu, vy posloucháte Rádio Rock Zone. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a všem Adolfům, Adolfám, Adam, Adinám, Alidám a Adinům přeju všechno nejlepší k svátku. Je 17. června, takže je Světový den krokodýlu, Islandský národní den, anebo taky Světový den boje proti dezertifikaci a suchu, neboli proti rozšiřování pouští a sucha. A co pro nás máš ty, Pišto?
1: Dobré dopoledne.
2: To nestačí.
0: No, ale chceš tak jít? To je zase jako milý takový.
2: No, a co ty máš proti pouštím jako?
0: Já proti pouštím jako vlastně nemám nic, ale jsem rád hydratovaný.
2: Jo, to ty nejen hydratovaný. No, ale ano. Ty pouště, to máš z toho, co ty tady pouštíš.
0: No, tak jako já se hlavně dehydratuju sám většinou večer.
2: Dobrý pravý, Záviš, Mucha, Pau, Maxa, nejsvětější trojice,

0: dneska v League hráčích v Praze, a nebo David Byrne v O2 Univerzu, taky v Praze. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Jdeme.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Šéf pražského ANO nepřiznal vlastnictví 3 bytů. Drozd se modernizuje a Karviná se odvolá proti vyloučení z první ligy. Kandidát ANO na pražského primátora zazdil své byty. Ondřej Prokop nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 družstevních bytů. Podle Seznam zpráv si Prokop loni pořídil 4-pokojový byt v rezidenci v pražském Břevnově za 19,5 milionu. K tomu vlastní dům v Úvalech a byt na sídlišti Háje. Další 3 družstevní byty už v povinném majetkovém přiznání neuvedl. Prokop na ně podle svého vyjádření zapomněl. Drozd se modernizuje a rozšiřuje. Systém dobrovolné registrace českých občanů při cestách do zahraničí nově umožňuje hromadně prodloužit registrace občanů. To, aby v případě problému v zahraničí turisté ze systému nevypadli po uplynutí plánované doby jejich cesty. Ministerstvo zahraničí také přidalo novou sekci, která bude upozorňovat na případné krizové situace a zobrazí informace třeba o repatriačních letech. Úřad má podle šéfa české diplomacie Petra Macinky s drozdem i další plány.
3: Lékařský element v drozdu my doděláváme a opravdu je to naší velkou ambicí, aby i o tuto oblast byl ten drozd posílen. Víme, že na komerční bázi existují služby, že lidé mohou mít kontakt s českým lékařem, případně dostat třeba e-recept, který bude fungovat v té dané zemi. Pracujeme na tom.
0: Macinka nabádá lidi, aby se před cestou do zahraničí do drozdu přihlásili. Usnadňuje to podle něj komunikaci českých úřadů s občany v krizových situacích. Chorvatská policie rozplétá případ tragické srážky lodí. Při ní zemřeli 4 Češi a další 4 se zranili. Podle nejnovějších informací za kormidlem plachetnice nebyl v okamžiku tragédie kapitán, ale jeden z Čechů, kteří při srážce zahynuli. Na katamaránu nebyl kapitán vůbec ve službě. Na lodi se nacházel pouze první důstojník a kormidelník. Vyšetřovatelé se chystají vyslechnout přeživší z plachetnice i osazenstvo katamaránu. Na jeho palubě bylo 118 pasažérů a 7 členů posádky. Prokuratura také nařídila toxikologický rozbor u lidí, kteří plavidla před srážkou řídili nebo mohli řídit.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Slezský klub své rozhodnutí oznámil na webu. Pokud odvolací komise FAČR nerozhodne do 22. června, ze soutěže sestoupí Dukla Praha. Etická komise v pondělí vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Tom Morello využil své vystoupení na festivalu Download k tomu, aby poslal vzkaz britskému krajině pravicovému aktivistovi Tommymu Robinsonovi. Kytarista kapel Rage Against the Machine a Audioslave během koncertu ukázal záda své kytary, kde měl nápis Fuck Tommy Robinson, což zachytili i velkoplošné obrazovky. Ze předu kytary pak měl stále motiv srpu a kladiva, stejně jako na Rock for People. Jsem čeče dneska chtěl jít domů a opět jsem zapomněl, kde mám byt.
1: Jo,
0: říkal, jestli já vůbec mám byt.
1: Mně se to taky ne, a ten druhej, ty jsi zapomněl a ten druhej.
0: Ježiš, no jo.
1: Neblázni.
0: No.
1: No to je a pak si myslíme, že vlastně nemáme kde bydlet, ale jo. Přitom máme 3.
0: A přitom jsme bohatý vlastně.
1: Vlastně jo.
0: No, dneska oblačno je zataženo, přechodně i polojasno, což je mám v těch bytech úplně jedno vlastně, že jo. Tam máte střechu a tak. No, přeháňky, místo je bouřky, tak to bych zavřel v těch bytech okna a maximálně někde kolem 5, 6, 7, 8 a 20 klidně i.
1: To bych normálně ještě občas udělal tu klimatizaci do toho baráku tvýho.
0: Občas...
1: Co máš na tom ostrově?
0: Ježíš, já mám ten barák ještě.
1: Ježíš, no ten si taky to je prostě špatný. Díky, Pišto, za zprávy a my 4 minuty po 11. se pustíme do další hodiny. Ale teďka je tady trošku taková, jako řekněme, výjimka, ne v tom, že bychom si nedali nějakou tu hudbu. Ale teďka za chvíli budeme hrát o 2 lístky na Elise Coopera. To znamená, že ve chvíli, kdy já řeknu, že máte začít volat, tak můžete začít volat. Kdo se dovolá jako první, bude se mnou soutěžit o ty 2 lístky na toho Elise Coopera. Nevolejte dřív, volejte ve chvíli, kdy uslyšíte, že já řeknu, já to klidně i zaspívám, abyste to věděli, tak ve chvíli, kdy řeknu, tak můžete volat. No a fandím vám všem. Do té doby si dáme ještě Aerosmith anebo Offspringy.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Tak kdo poslouchá a nabádá, napíná uši, kde já řeknu, že konečně můžete začít volat, protože teďka jste volali, já jsem řekl, že pravidla jsou jasný, ale volat můžete právě teď, abyste si zahráli o dva lístky na Elise Coopera.

0: Tak mám tady volajícího, rovnou si ho vezmu do éteru. Ahoj, ahoj.
1: Čau, Martin.
2: Dobrý den, Martin.
0: Nazdár, Martine, nazdár. Počkej, já si tě tady víc slyším, abych tě slyšel. Čau, Martine, jak se máš dneska?
2: Dobře.
0: Voláš kvůli lístku?
2: Ano.
0: Výborně, tak to jsme tady správně. Hele, já ti pustím takovej zvuk, ukázku něčeho a ty, pokud dobře Elise Coopera znáš, tak určitě zjistíš, se kterou jeho písničkou by to mohlo být jako spojený. A když mi řekneš název písničky, máš u mě dva lístky, OK?
2: Ano.
0: Jo, hele, je to jednoduchý. Jo, je to písnička z roku 72 a jako nápověda je...
2: Ano.
0: Tak co by to mohlo být za písničku?
2: My jsme nic neslyšeli.
0: Vy jste nic neslyšeli?
2: Ještě jednou? Šlo by to ještě jednou?
0: Jasně, určitě by to šlo ještě jednou. Vteřinku. Hele, pojďme, ještě jednou si to dáme. Co, slyšeli jste školní zvonění?
2: Ano.
0: A s jakou písničkou by to mohlo být spojený? Co by to mohlo být za nápovědu? Písnička z roku 72, jeho největší signature hit a absolutní rocková hymna konce školního roku.
2: Nějaká nápověda by nebyla?
0: No, já myslím, že napovídám dost. Hele, bylo to... je to o dětech, no, hodně. Je to o škole a nějaká písnička se jmenuje dost spojený se školou, čeče.
3: Je hodně, no. Je to Show's Out.
0: No, je to, říká se School's Out, ale čeče... Je to tak, je to School's Out, je to prostě signature z 72., kdy vysvětloval nebo chtěl zachytit ten pocit, který je jakoby druhý nejlepší po Vánocích pro ty děti, a což jsou poslední minuty posledního školního dne. Určitě máte u mě ty dva lístky, slyšel jsem tu podporu vzadu v telefonu, tak snad půjdete spolu, užijete si to. Ty mi prosím tě, Martine, zůstaň na lince, ať se domluvíme spolu, jak ty lístky přidáme. A vy ostatní, vy si vychutnejte teďka už ten jeho pravej signature drink, který se jmenuje School's Out.
4: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak to byl Alice Cooper, na jehož koncert Martin vyhrál lístky po tom, co s trochou pomoci poznal název písničky, která právě dohrála. Ale my už pojďme na dopravu, protože na Liberecku ve Frýdlantě v Husově ulici došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Počítejte s nějakým omezením. Na Smíchově v Praze v ulici Svornosti u křižovatky s ulicí na Valentince bouralo osobní auto s kamionem, tak tam projedete s nějakým tím omezením. A ještě Praha, ulice pod Mariánkou, křižovatky s Jílkovou, tam jsou k sobě dvě auta, tak je tam taky nějaký omezení. No a ještě D1 na 192. kilometru směrem z Brna na Vyškov, tam se střetla dodávka s motorkářem, tak tam taky se malinko zdržíte. Doufám, že jste všichni v pohodě a že se toho nebude na těch našich silnicích moc dít a my si v klidu za chvíli budeme moct dát další novinku. Tuhle hodinu to padlo na kapelu Marmozec a jejich pecku Cutback.
0: Radio Rock Zone.
2: Češi na mistrovství světa po 20 letech? To si zaslouží něco speciálního. Zapoj svou partu a rozjeď vlastní šampionát na typovačky.cz. Zdarma, bez sázek, za to s pořádnou náloží vtípků a zábavy.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Zavratné mega slevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
14: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, muzika na telo.
1: Oh, in New Orleans, baby.

0: Takhle přesně zní Hinder naživo, ale naživo se taky půjdeme kouknout na dopravu.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Na Zlínsku na příjezdu do Frištáku směrem od Slušovic rasilo osobní auto Srnu, tak je tam nějaký to omezení. Na trase Skladna do Unhoště za Malým Přítočnem u nájezdu na D6 bouraly dvě osobní auta. Na Pardubicku na příjezdu do Dolní Rovně směrem z Prachovic bouraly dvě osobní auta, tak je tam policie a projíždí se Kyvadlově. V Praze v Záběhlicích v Pražské ulici u křižovatky se Strašnickou bouralo osobní auto do svodidel, tak je tam taky omezení. Stejně tak v Teplicích v Rokycanově ulici u křižovatky se Školní, tam jsou v sobě dvě auta. Tak na sebe dávejte bacha, snad se to bude klidnit trošku ta doprava. No a my si mezi tím dáme Danka Jonese s Martin Friedmanem a jejich Diamond in the Rough.
1: Středověký rock, tedy hudba, která kombinuje rockovou rytmiku se středověkými nástroji, patří ke specialitám hlavně německé scény. A působí tu skupiny jako Subway to Sally, Skelt, In Extremo, Fiddler's Green a další. Letos se snad poprvé objevila dvoudisková kompilace, která tento rockový proud představuje jako celek. A my si dáme první desku. Dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pink Floyd jako kvalita, která nestárne, ale co nám taky nestárne, tak je doprava. V Prostějově v Olomoucké ulici probíhá úklid vozovky po nehodě. Tak tam počítejte s omezením. Na D1 u Velkého Beranova mezi 120. a 116. kilometrem směrem od Brna na Prahu, tak tam se vytvořila kolona kvůli dopravnímu omezení, takže tam budete nějaký to zdrženíčko tam bude. Zlínsko na příjezdu do Frinštátu směrem od Slušovic srazilo osobní auto Srnu, tam je taky omezení. No a Praha Záběhlice v Pražské ulici u křižovatky se Strašnickou, tam bouralo osobní auto do svodidel. Tak na to dávejte bacha. No než si dáme další rychlej přehled zpráv, tak si pojďme spolu dát třeba Evanescence.
0: Radio Rock Zone.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma,
7: i moje hračky, děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STINC. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznesu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a stink.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
12: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádiu Rock Zone.

0: To byl Gacbek a my jsme tady minutu a půl před 12. hodinou s dalším rychlým přehledem zpráv na Radio Rock Zone. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a všem Adolfům přeju všechno nejlepší svátku. Ale protože jsou tu zprávy, tak tu máme i Pišta. Čau Pišto.
1: Nazdar, pěkný pravý poledne, dobrou chuť, dobrou piť.
0: A dobrou foť.
1: A dobrou tip.
0: A dobrou tip.
1: Ano. No. Čím se dostáváme k tomu, že zítra hraje česká fotbalová reprezentace na mundiálu v 18 hodin proti Jihoafrické republice.
0: No, jak už jsme se o tom bavili, já svůj tip 2-1 pro nás neměním.
1: Já svůj 3-0 pro českou reprezentaci taky ne.
0: No a to bychom případně mohli na typovačky.cz a kdo z nás vyhraje, že?
1: Já, to je jasný. No takhle, česká reprezentace vyhraje.
0: Já v to věřím.
1: Vlastně, jestli se trefíš ty nebo já, nebo někdo úplně jiný, to je mi úplně jedno.
0: Hele, když vyhrajeme 6-0, nebudu se zlobit.
1: Můžeme, jako, ano.
0: Nebudu se zlobit, vůbec no. Ne. No.
1: No, tak si skočte na typovačky.cz, tam si tipněte a
0: můžete dát dohromady partu lidí z práce a pak se sami sobě smát navzájem, kdo to fakt netrefil.
1: No, a nemusí být ani z práce.
0: A nemusí být ani z práce, no, to říkáš dobře, to jsem úplně zapomněl.
1: Jestli vypadneš z práce a půjdeš zase někam s lidma z práce?
0: No, mně se to dost často stává.
1: Každému se to občas stane. No, takže typovačky.cz a ještě si dáme nějakou pozvánku za muzikou, třeba Digestos a Egdison. Dneska hrajou v Rock Café v Praze a nebo POD jsou na Flédě v Brně. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vrácení zboží na internetu má být jednodušší, Prahu čeká letní dopravní kolaps a Moskva nemá paliva. Nakupování online by mělo být přívětivější, alespoň co se týče případného vracení zboží. Celý proces se má podle evropské legislativy výrazně zjednodušit. Úprava reaguje na praxi, kdy online nákup bývá otázkou několika kliknutí. Naopak odstoupení od smlouvy je ale často složitou záležitostí. E-shopy tak budou muset na svých webech nabídnout jasně viditelné tlačítko. To má zákazníka dovést na jednoduchý formulář. Online prodejce pak musí bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí odstoupení od smlouvy. Příslušná novela měla platit od tohoto pátku, v Česku ale zatím neprošla schválením. Druhé sněmovní čtení má proběhnout příští týden. Praha je pomalu, ale jistě na startu dopravního hororu. Páteřník Belská ulice se totiž ponoří do opravy.

0: Silničáři začnou od příštího týdne instalovat dopravní značení nutné pro celkovou rekonstrukci této klíčové komunikace. Ředitel technické správy komunikací Filip Hájek upřesňuje, že se opravy citelně dotknou lidí přijíždějících od Staré a Mladé Boleslavy.
1: K Belskou budeme preferovat pro transitní dopravu a ten, kdo jede z dálnice D10, dojede na dálnici D8, ale už se nedostane do města.
0: Silničáři počítají i s dopravní špičkou na konci školního roku. V pátek 26. června práce přeruší, aby cesta lidí na prázdniny byla co nejhladší. Klíčová rafinérie v Moskvě zastavila provoz. Kyjev při včerejším dronovém útoku poškodil zařízení primární rafinace, které představuje 53% celkové kapacity závodu. V tuto chvíli není jasné, kdy se provoz obnoví. Zařízení patří společnosti Gazprom. List Moscow Times uvedl, že zajišťuje asi 40% moskevského trhu s palivy. S jejich nedostatkem mají problémy hlavně lidé v hlavním ruském městě. Podle nejnovějších zpráv se na dálnici mezi Moskvou a Petrohradem tvoří obrovská fronta na benzín. Řidiči si na tankování musí počkat asi 3 hodiny.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, dosavadní kouč Bčka Slávie. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého, který po úspěšné varáži a záchraně první ligy nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu a odešel do Ostravy. 44-letý kouč podepsal v Uherském Hradišti smlouvu na 3 roky. Jelínek je v první lize, byl v první lize naposledy do roku 2022 jako hlavní kouč regionálního rivala ze Zlína. V minulých sezonách vedl rezervní tým Slávie ve druhé lize. Electric Callboy oznámili nové termíny svého světového turné Tanznight World Tour. Turné navazuje na vydání jejich z Brusu nového alba Tanznight, které je naplánováno na 7. srpna. A dobrá zpráva je, že se staví opět i v Česku, konkrétně 24. února 27 v pražské O2 aréně. Nezmínilo být oblačno, je zataženo, místy polojasno, místy přehánky, ještě méně místy bouřky a maxima někde kolem 26.
3: To řekl moc hezky.
0: Děkuju.
3: No, takže Pišto, děkuju za zprávy, jo, a my se pojďme pustit prostě rovnou do další muziky na tělo. Cranberries, Metallica nebo Soul Asylum, posloucháte Radio Rock Zone a od mikrofonu vás zdraví Ondřej. Čau.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Po kabátech na dopravu, jak se asi vyvinula za posledních 20 minut. Na trase mezi Trutovem a Náchodem při průjezdu Rtýní v Podkrkonoší havarovalo osobní vozidlo. Počítejte se zdržením. Čerstvě taky v Plzni v Sukově ulici za kruhovým objezdem směrem do centra došlo ke střetu dvou osobních vozidel a na místě zasahují záchranné složky. Na trase z Karlových Varů na Plzeň zatoužení se kvůli dopravnímu omezení vytvořila dvoukilometrová kolona. Taky na trase z Trutnova na Jaroměř u Choustníkova Hradiště. Tam je 1,5kilometrová kolona a s menším zdržením počítejte i v protisměru. Taky ještě na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na D8. Tam je kolona třeba 2 kilometry. No a tvorba kolon taky na dálnici D5 na 7 kilometru ve směru na Prahu od Rozvadova. Tam totiž zasahují hasiči u hořícího vozidla. Provoz je tam vedený jedním pruhem, tak počítejte se zdržením v koloně už od sjezdu na Loděnici. Snad jste už žádný, nebo už jste neuvízli snad v nějaký té koloně. A jestli jo, tak si pojďme dát Inexis a jejich pecku Baby Don't Cry.
0: Radio Rock Zone.
2: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
3: Víkend ve znamení tří sester a sportu. Tři sestry Open Air Tour 2026. Pátek 26.6. Brandýs nad Labem, letní kino Houštka a v sobotu 27.6. Brňany, areál pivovaru Gneisel. Oba tyto koncerty propojuje cyklistický závod zvaný Brbr Tour. Koncert, kolo, koncert. Na čepu nebude chybět pivo tři sestry. Začátek koncertů 18.30. Více informací najdete na www.trisestry.cz.
4: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: Stavebniny DEK přináší megaakci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
13: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.
14: Červen? Rock Zone vám zní každým nervem.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Po YouTube se pojďme zase mrknout na nějakou tu dopravu, protože tam se to mele každou minutou. Na dálnici D1 za sjezdem na Lesní Hluboké na 170. kilometru směrem od Prahy na Brno, tam havarovaly dvě nákladní auta, tak počítejte s omezeními, když kolona se zatím netvoří. Ještě jednou D1 na úsezdu na Ostrovačice na 178,5 kilometru směrem od Prahy na Brno. Tam havarovalo osobní auto, na místě zasahou záchranné složky, kolona už má zatím asi 0,5 kilometru. A ještě jednou D1 před Kývalkou na 183. kilometru směrem od Brna na Prahu. Zasahují záchranné složky u dopravní nehody nákladního auta s dodávkou. Kolona má zatím asi 2 kilometry. No a ještě tady vidím jednu D1, 179,5 kilometru ve směru do Prahy. Tam došlo k nehodě v pravém pruhu a doprava tam zpomaluje. Tak to jenom, abyste věděli, a teďka už si pojďme za chvíli dát Rammsteiny.
0: Radio Rock Zone.
2: E-Report. Hudební magazín s více než 30-letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
3: Středověký rock, tedy hudba, která kombinuje rockovou rytmiku se středověkými nástroji, patří ke specialitám hlavně německé scény. A působí tu skupiny jako Subway to Sally, Skelt, In Extremo, Fiddler's Green a další. Letos se snad poprvé objevila dvoudisková kompilace, která tento rockový proud představuje jako celek. A my si dáme první desku. Dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Depešáci za náma a jak jsme na tom s tou dopravou, kam se posunula, to si řekneme. Na Lounsku na výjezdu z Blatna na Velečín havarovalo osobní auto mimo silnici. Na Chodsku na příjezdu do Jaroměře směrem od Vlkova blokuje provoz dopravní nehoda. No a na příjezdu do Příbramy v Evropské ulici směrem od sjezdu z D4 do Prahy blokuje provoz dopravní nehoda. Zdržení je tam ale minimální. No a v Liberci v ulici na Jezírku, tam se srazily dvě osobní auta, tak na to dávejte pozor. Tak se vyvinula doprava dál, snad se to trošku sklidní a my ještě, než si dáme další rychlej přehled zpráv, tak si dáme třeba Warrant nebo Extreme.
0: Radio Rock Zone.
2: Trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
7: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.

0: To byly Warrant a my máme něco málo přes 2 minuty do 13. hodiny a tak jsme tady s dalším rychlým přehledem zpráv na Radio Rock Zone. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a všem Adolfům přeju všechno nejlepší k svátku. Dneska je 17. června a je třeba Národní den Snězte všechnu zeleninu. Nebo taky Světový den krokodýlů, který teda asi zeleninu úplně nejde. A taky Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha. Tak a co pro nás máš ty, Pišto?
1: Dobrý, pravý, raný, poctivý, nefalšovaný, tradiční, středeční odpoledne. Mě dost vyděsilo, že mám sníst všechno zeleninu teda.
0: No, musíš, jinak nevstaneš od stolu.
1: Já se jenom podívám na papriku a už mám hypervitaminózu. No, dobře, no. Tak, co bych tak tady pověděl? Víš, že David Byrne?
0: No, ne, ale vím, že hraje v univerzu.
1: No, je to přesně tak, tak si to najdi. Kdyby kdo nevíte, tak tam nechoďte, protože jestli ho neznáte, tak nebudete znát ani ty songy asi, že jo.
0: Já bych šel do Rýgráčů.
1: Kdyby šel do Rýgráčů na nejsvětější trojici, je to Záviš, Muchava u Maxa.
0: Ano, tam bych šel.
1: Ty se tak usmíváš, ale to jsem si nevymyslel.
0: Já přemýšlím, že tam právě ještě vyrazím dneska.
1: No tak vydáš.
0: No tak já už vyrazím. No,
1: jestli zítra nemáš ranní, máš to ode mě dovolený.
0: Dobře, děkuju.
1: Není zač. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Podmínky prodeje Kratomu se mění. Česko nesplnilo závazek vůči NATO a Messi dal hat-trick. Kratom bude možné koupit legálně až od 21 let. Zakáže se prodej látky přes internet. Vláda také rozhodla, že se zavede spotřební daň. DPH na kratom stoupne ze snížené do základní sazby. Na základě návrhu ministra zdravotnictví Vojtěcha se zvýší i poplatky za licence pro prodejce a výrobce kratomu o polovinu. Teď poplatek dělá 200 000 korun. Konrad Henlein a Klement Gottwald zůstávají čestnými občany Králík. Zastupitelé města odmítli návrh na jejich vyškrtnutí ze seznamu čestných občanů. Udělali to ale šalamounsky.
3: Zastupitelé Králík ponechali prvního komunistického prezidenta i vůdce sudetoněmecké strany na seznamu čestných občanů. Schválili ale usnesení, v němž se od rozhodnutí svých předchůdců distancovali a odsoudili totalitní režimy. Podle zastupitelů má seznam čestných občanů připomínat historii a sloužit jako varování pro budoucí generace. Redaktor pardubické MF Dnes David Pulpán.
1: Česko má u NATO škraloup. Loni jsme nesplnili závazek vydávat na obranu 2% HDP, stejně jako Slovinsko a Albánie. Dnes to v Bruselu řekl šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Zároveň ale podle něj česká vláda tvrdě pracuje na tom, aby se jí podařilo 2% závazek splnit letos. Rutte to řekl před zítřejším jednáním ministrů obrany zemí NATO.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Lionel Messi přepisuje rekordní tabulky. Jako první fotbalista nastoupil už na 6. šampionátu. Cestu za obhajobou zlata na fotbalovém mistrovství světa zahájil ve velkém stylu, a to hat-trickem. Legendární útočník už na šampionátech nasázel 16 branek. V aktuálním zápasu Argentina v konečném výsledku porazila Alžírsko 3-0.

0: Tom Morellovi užil své vystoupení na festivalu Download k tomu, aby poslal vzkaz britskému krajině pravicovému aktivistovi Tomimu Robinsonovi. Kytarista Rage Against the Machine a Audioslave během koncertu ukázal záda své kytary, kde měl nápis Fuck Tommy Robinson, což zachytili i velkoplošné obrazovky. Zepředu kytary pak měl stále motiv srpu a kladiva, stejně jako na Red for People. Never found the... Dnes čekejte převážně oblačno i zataženo, přechodně polojasno, místy přehánky nebo bouřky, maxima kolem 26.
1: Ještě moc díky za zprávy dneska a my se pojďme pustit do společný poslední hodiny, než vás předám Frankovi. Dáme si Pop Evil, Mr. Big a nebo taky Linkin Park. Posloucháte Radio Rock Zone. Od mikrofonu vás zdraví.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pozim hezky na dopravu v Opavě, v Gudrichově ulici zase u záchranáře a policie u střetu osobního auta s chodcem. Praha, most barikádníků směrem z centra na sjezdu na Povltavskou, tam se srazily dvě osobní auta, je tam nějaký to omezení. Na Táborsku v Bechyni ulice na Libuši bouraly dvě osobní auta, tak tam je nějaké to omezení. No a v Ostravě v Bílovické ulici probíhá zásah složek záchranného systému, takže místo je tam absolutně neprůjezdný. Tak to, kdybyste nevěděli, teď máte ty informace, tak se podle toho se na to dokážete zařídit. No a my zatím na novinku od Rolling Stones a In the Stars.
0: Radio Rock Zone.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
7: Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
8: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
10: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
11: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
10: Třeba pravidelnej odposlech Toma Fredeho.
11: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
10: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

Rádio Rock Zone, muzika na telo. Mr. Gunn again!

0: Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight, vlastně dá se říct naživo, ale teďka už naživo dopravu.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: V Praze na Žižkově v ulici Jana Želivského u Bazilejského náměstí se srazily 3 osobní auta a jeden pruh je neprůjezdný, tak tam počítejte se silným provozem. Praha ještě jednou, Vladislavova ulice na křižovatce s Lazarskou se střetlo osobní auto s motorkářem, počítejte omezení. No a na D5C, 4. kilometr směrem z Rozvadova na Prahu stojí porouchaný nákladní auto, tak tam projíždějte opatrně. Pokud jste vstřebali všechny informace, pojďme si za chvíli dát společně Nickelbacky.
1: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na 2 stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Středověký rock, tedy hudba, která kombinuje rockovou rytmiku se středověkými nástroji, patří ke specialitám hlavně německé scény. A působí tu skupiny jako Subway to Sally, Skelt, In Extremo, Fiddler's Green a další. Letos se snad poprvé objevila 2disková kompilace, která tento rockový proud představuje jako celek. A my si dáme první desku. Dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: ACDC, kvalita, která rozhodně nestárne. A doprava ale taky nestárne, to možná i omladila. D4 na 22. kilometru směrem na Strakonice narazilo osobní auto do dopravního kuželu. Projíždějte opatrně, kolona se ale netvoří. Olšanská v Praze na Žižkově v ulici Jana Želivského u Balezilejského náměstí, tam se srazily taky 3 osobní auta. Jeden pruh je neprůjezdný, počítají s hodně solidním těžkým provozem. No a ještě jednou Praha Vladislavova ulice na křižovatce s Lazarskou, tam se střetlo osobní auto s motorkářem, tak tam projíždějte opatrně. To je pro dnešek ode mě všechno, loučí se s váma Ondra Pech, jak já rád říkám, až přijde čas, ozvu se zas, no a to bude v sobotu odpoledne, kdy si zase spolu zahrajeme na nějaký to přání. No a teďka už hold, musím na tramvaj, tak se mějte, čau.
0: Radio Rock Zone.
2: Češi na mistrovství světa po 20 letech? To si zaslouží něco speciálního. Zapoj svou partu a rozjeď vlastní šampionát na typovačky.cz. Zdarma, bez sázek, za to s pořádnou náloží vtípků a zábavy.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
12: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Krásný dobrý nafoušovaný středeční odpoledne, přátelé, od mikráku se vám hlásí Frank, a vy samozřejmě stále posloucháte a nebo jste právě naladili rádio Rockzone. Když jsem tady ale sám, je to se mnou i druhá do vaší oblíbený dvojce, a to sice Zuzanka, ahoj.
1: Ahoj.
0: A my vám přejeme krásnou středu 17. června 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Adolfům, Adolfám, Adám, Adinám, Alidám a Adinům, který ho dneska slaví. Taky se dneska připomínáme Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha a taky dneska slaví narozeniny Jello Biafra. Tolik tedy ale chytrostí ode mě. No a vlastně já ještě než ti to Zuzanko předám, tak já si dovolím, řekni. Protože ty vždycky říkáš jako kulturní pozvánky, samozřejmě, což je velmi správný. Ale já si jednu dovolím dneska zmínit sám, protože tam taky budu a je to opravdu výborný koncert, který byste se neměli nechat ujít, takže pokud nevíte, co byste večer dělali, tak vyražte do Lucerna Music Baru, kde vystoupí výborní Tuš Amour a s nimi Green Death. Tohle to můžu všema 10, možná i 20, když přepočítám nohy, doporučit, takže se tam když tak potkáme. Tolik ale tady teďka už ode mě. No a Zuzanko, povídej, co máš pro nás.
1: Zapomněla si třikrát zdůraznit, že kromě těch kapel tam uvidí tebe, že jo?
0: To je důležitý. Tak jasně, kapela, že jo, no, přesně.
1: A kdybyste náhodou to měli strašně daleko, tak sedněte na raketu, protože dneska se taky připomíná den, kdy se stala první ženou v kosmíru, Valentína Tereškovová, prosím, pěkně. Takže si ji můžete připomenout právě tím, že budete strašně rychlí a do té Prahy se i z Brna dostanete super ultra velkou rychlostí. Tak, pozvánku máme za sebou. No to jdeme na všechno podstatné, co se děje.
0: Tak jo.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na východě Čech hořela duha, fotbalistům Karviné utekl kouč a Metropoli už o víkendu pohltí muzika velkých i menších hvězd. Nad Českem se objevila ohnivá duha. Vidět ji mohli včera lidi na Pardubicku a také na Vysočině, a to kolem poledne. Jedná se o široký vodorovný pruh zářící v barvách duhy, která se objevuje hodně nízko na obloze. Často to vypadá, jako by část obrysu mraku doslova hořila jasnými a intenzivními barvami. Jev bývá viditelný obvykle jenom několik desítek minut. Muži zákona rozprášili síť nelegálních heren. Organizovaný gang složený z 15 lidí, který ji provozoval, teď po 4 letech sledování drapla moravskoslezská policie. Ta při zatýkání zasahovala v 8 krajích a spolupracovala také se svými kolegy v Chorvatsku. Zadržené kriminalisté obvinili z účasti na organizované zločinecké skupině, neoprávněného provozování hazardní hry a také ze zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti. Šéfovi zločinecké bandy teď za to hrozí až 12 let natvrdo. Policie na Slovensku přistoupila k originálnímu kroku. Na řidiče nově nasadila drony. Odhalují překročení rychlosti nebo jízdu na červenou. A jak zjistil náš tamní zpravodaj Josef Balko, pokuty se pak mohou vyšplhat i na polovinu průměrného platu.
3: Slováci nepatria zrovna disciplinovaným vodičom. Najčastejšie prekračujú povolenú rýchlosť, a to i napriek tomu, že pokuty sú na Slovensku jedny z najvyšších v pomere k platu v Európskej únii. Nová dronová hliadka sa už osvedčila.

0: stihla zachrániť ľudský život aj odsledovať cyklistov. Vodiči nemusia vedieť, že sú monitorovaní a záznam zo vzduchu je zo zákona použiteľný ako dôkaz. Drony sa zameriavajú hlavne na rizikové úseky a cestných pirátov. Jozef Balko, Slovensko.
1: Futbalové mistrovství sveta na rádiu Rockzone.
2: Marek Jarolím to položil, trenér fotbalistů Karviné odchází do Polska. 42-letý kouč bude pérovat druholigový tým Gdyně, se kterým podepsal dvouletou smlouvu. Pro Karvinou, která v květnu vyhrála domácí pohár, je to další rána. Etická komise fotbalové asociace v pondělí vyloučila Slezany z nejvyšší soutěže, a to kvůli pokusům o ovlivňování některých zápasů. Klub zároveň dostal pokutu 10 milionů korun a i když se proti rozsudku odvolal, některé opory už na dobro zvedli kotvy a manšaft opustili, stejně jako teď trenér. Celá Praha už je natěšená. Tenhle víkend vypukne v našem hlavním městě Metronom Prague 2026. Festival přináší jednu velmi podstatnou novinku. Vůbec poprvé se uskuteční na letišti v Letňanech. To nabízí velké množství místa, je lehce dostupné a pohodlné i pro velké davy lidí. Hlavními hvězdami letošního ročníku je Nick Cave se svojí kapelou The Bad Seeds, který vystoupí v sobotu. Taky Manic Street Preachers ti zahrajou ve stejný den. A taky Mr. Gordon Sumner alias Sting. Ten přijde na řadu až v neděli večer. Kromě nich ale zahraje i spousta dalších kapel. Chystá se na vás i Fresh Festival, nabízející špičkovou gastronomii. Všechno můžete sledovat na speciální aplikaci téhle akce. Tak, v tuhle chvíli nějakých 26 stupňů, alespoň co se metropole týče, na ostatních místech je to velmi podobné. No a vedro to bude panovat i nadále. V noci klesnou teploty k nějakým 15 stupňům, no a zítra čekejte skoro jasno až polojasno, jenom na horách výjimečně nějaká ta přehánka a teploty polezou až na 31. Chcete-li se ochladit, jeďte do Beskyd, tam bude 19.
3: Tak jo, Zuzanko, já ti moc krát děkuji. No a my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Hned skrát pro vás mám třeba Green Day 3 Segria nebo Offspring a You Are Gonna Go Fork It.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 14.18 na rádiu Rock Zone a my se pojďme, přátelé, podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Tu nám popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj, Franku, pěkné odpoledne. V Praze na Vladislavově ulici u křižovatky s Lazarskou se srazil osobák s motorkářem. Na Žižkově na ulici Jana Žlivského u Bazilejského náměstí se srazila tři osobní auta. Jeden pruh je neprůjezdný, čekejte tam silný provoz. A na mostě Barikádníku z centra u sjezdu na Povltavskou bourala dvě osobní auta a ve směru k muzeu očekávejte na Vyloznově ulici téměř kilometr a půl dlouhou kolonu. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kuba, moc krát díky, a my už se pojďme dát další muziku na tělo. Čekají nás Aerosmith, Foo Fighters a nebo novinka od Strokes s názvem Going Shopping.
0: Radio Rock Zone. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg, lodí po Wolfgangse. Lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
4: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
5: Zavratné mega slevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix, buďte in.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Hrozny révy bílé, půl kilogramu za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
7: Byla. To dobré začíná u nás.
9: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře.
10: Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
11: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Od poslech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
0: Novinka exkluzivně na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Za náma živáku tady uspět Janis Gargan a když jsme u těch živáků, tak se mrknem, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Na začátku hodiny, tedy během zpráv, jsem tady předesílal, že bych vás rád pozval do Lucerna Music Baru, kde dneska vystoupí výborný kapely Tuša Moore a s nimi Green Death. Nebo vy můžete vyrazit ven na Riegerovy sady, do Riegerových sadů respektive, kde vystoupí nejcitější trojice, neboli Záviš, Mucha a Baumaxa. V Rock Cafe hraje Digestor a Egdison. V Jazz Doku vystoupí Michal Pavlíček, trio v O2 Univerzu, David Byrne z Talking Heads. U Zavěšeného kafe hrají Screwballs Rockabilly a ve vagónu Just Forget Quartet, The Trumpers, Offbeat 5 a Access Deficit. No a v Brně proběhne koncert na Flédě POD a Space of Variations, kteří taky vystoupili včera v Lucerna Music Baru. Bylo to výborný, byl jsem tam, tak doporučuju. Tolik triky kulturním pozvánkám, všechny najdete i na našem webu sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už ale další muzika. Čekají nás Guns N' Roses anebo Royal Republic a jejich Diggin' It.
0: Radio Rock Zone. Středověký rock, tedy hudba, která kombinuje rockovou rytmiku se středověkými nástroji, patří ke specialitám hlavně německé scény. Působí tu skupiny jako Subway to Sally, Skelt, In Extremo, Fiddler's Green a další. Letos se snad poprvé objevila dvoudisková kompilace, která tento rockový proud představuje jako celek. A my si dáme první desku. Dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdeme se ještě jednou v té hodině podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. V Praze na jižní spojce směrem na Barandák za sjezdem do průběžné se srazilo osobní auto s nákladním. Provoz je omezen pouze mírně. Pak tu mám dál. Na příjezdu do Strakonic směrem od Klatov zasahuje záchranná služba a policie u dopravní nehody. Zdržíte se nárazově. Na dálnici D10 na 51. kilometru směrem na Turnov stojí porouchané nákladní auto. Na vozovce leží pneumatika. Dejte tam velký pozor. Na dálnici D8 na 32. kilometru směrem od Drážďan na Prahu stojí Ukrajince porouchané osobní auto a v Praze na Pražském okruhu na 8 km směrem k D1 stojí v pravém pruhu porouchaná dodávka. Doporučujeme snížit rychlost. Tolik tedy k dopravě, my si pojďme dát ještě nějakou tu muziku a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
0: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
6: děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
11: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
12: Kofr zbalený, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, 3 hodina odpolední na rádiu Rock Zone, zhruba za minutku, to znamená jenom jediný, a to, že nás čeká další rychlej přehled zpráv. Ještě před ním se vám samozřejmě od mikráku hlásí Frenka Zuzanka. My vám přejeme krásnou středu 17. června 26 a tak dále a tak dále. Tolik chytrostí ode mě, Zuzanko, co máš pro nás připraveného hezkýho ty?
1: Ano, v roce 1948 tento den prosím začal jezdit autobusy z nádraží na Florenci v Praze, kdo je Pražák jako my, já teda kovanej, ty méně kovanej, tak jenom jako přikovnutej, tak všichni víme, že to byla velká sláva, zvláště my, co si to pamatujem, a tak si na to vzpomeňte a projďte se dneska autobusem. Náš kolega Mišák bude mít radost, jezdí rád autobusem. Co se týče pozvánek na koncerty, tak ty si nechám na konec. Já si myslela, že kejchneš, abys řekl, že to je pravda, ne. ale ne, on si vypne mikrofon, chápete tyhle věci, tak mě ho nevypínej, jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Chorvatsku se zatýkalo kvůli tragédii české plachetnice. Moderátor Jeremy Clarkson bojuje s těžkou nemocí a fotbalisté Viktorky Plzeň pojedou na sever. Tragická lodní kauza Čechů v Chorvatsku pokračuje. Tamní policie teď zatkla 33-letého prvního důstojníka katamaránu. Jehož loď se v neděli u Splitu srazila s plachetnicí s českou posádkou a potopila ji. Je podezřelý z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. Informovalo o tom chorvatská veřejnoprávní stanice. Podle ní jde o muže, který byl v době nehody spolu s kormidelníkem na velitelském můstku. Neštěstí nepřežili 4 Češi a další 4 lidé skončili v nemocnici. Rybářům začal skvělý čas, od včerejška už můžou lovit i dravce. Na Plzeňsku proto berou podle naší zpravodajky Kláry Fajstové útokem hlavně přehrady Hracholůzky a České údolí a jsou přímo nadšení.
3: Od úterka se rybáři mohou vydat na lov štik, candátů, okounů, bolenů a sunců. Na Hracholůzkách, podobně jako v Českém údolí, je letos možné zůstat až do 30. září u vody i v noci. V kempu Keramika na start sezony rybáři obsadili všechny chaty i stanová místa u vody. Na dodržování pravidel dohlíží rybářská stráž, ale také policie a pracovníci povodí Vltavy. Klára Fajstová, Plzeňsko.
1: Jeremy Clarkson bojuje s těžkým soupeřem. Britský televizní moderátor, známý i u nás hlavně díky pořadu Top Gear, má agresivní formu rakoviny prostaty. Oznámil to v posledních epizodách 5. série svého pořadu Clarksonova farma. Dalším dvěma postavám na scéně tam 66-letý speaker prostě řekl, že má rakovinu, kterou mu ale odhalili v opravdu raném stádiu. Clarkson už prý postoupil operaci, při které mu lékaři odstranili desetinu prostaty.
2: Poslouchá rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Plzně mají jasno. Viktorka se ve druhém předkole Evropské ligy utká s norským Tromsø. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA Nyonu. Vzájemný dvojzápas začnou týmy 23. července na severu Evropy a odvetu odehrají o týden později v západočeské metropoli. O2 Univerzum dneska oslní legenda. V pražském hudebním stánku vedle O2 Arény zahraje David Byrne. Zakladatel Talking Heads tu představí svoje nové album Who is the Sky Show, kterou k tomu připravil, má propojit jeho uměleckou vizi s intimním orchestrálním zvukem. Ten držiteli Grammy, Oscara i Zlatého glóbu zajistí newyorský ensemble Coast Train Orchestra. Můžete se ale těšit nejenom na zbrusu nové skladby, ale i pecky z let minulých. Brány O2 Univerza se otevírají v 6:30, koncert začíná v 8. Počasí vám k tomu bude přát, čekejte oblačno, teploty i v noci klesnou maximálně k 15. No a co se týče zítřejšího dne, to už bude jasno až polojasno. A jedeme na tropy, teploty budou až do 31 stupňů. A co se týče 1000 metrů na horách, tak tam čekejte kolem 22.
0: Tak jo, Zuzanko, já tě moc krát.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 15.19 na Rádio Rock Zone, to znamená jenom jediný a to, že se podíváme, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Tu nám popíše Kuba z Global Assistance.
2: Praze na Zenklově ulici u křižovatky s Bulovkou došlo ke ztrátce dvou osobáků. Očekávejte tam zdržení. Na jižní spojce směr Barandovský most za sjezdem do Průběžné se srazilo osobní auto s nákladním. Doprava tam zpomaluje. Ve Strašnicích na Průběžné ulici u křižovatky s ulicí Na Hroudě se srazilo osobák a tramvaj. Čekejte tam možné komplikace. A zdržíte se na pražském okruhu na cestě k dálnici D1 v úseku od Zvičína po Ořech. V protisměru vázne doprava u Barandova. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kuba, moc krát díky. No a my už si pojďme dát další muziku na tělo. Čekají nás R.E.M., J.A.R. anebo The All American Rejects a jejich novinka Close Line.
0: Radio Rock Zone.
3: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
4: Víkend ve znamení tří sester a sportu. Tři sestry Open Air Tour 2026. Pátek 26.6. Brandy s nadlabem Letní krohouštka a v sobotu 27.6. Brňany areál pivovaru Gneisel. Oba tyto koncerty propojuje cyklistický závod zvaný Brbr Tour. Koncert kolo koncert. Na čepu nebude chybět pivo tři sestry. Začátek koncertů 18.30. Více informací najdete na www.trisestry.cz.
5: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
10: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
14: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
15: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
16: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: Mr. Mike Mills.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
2: No a když jsme u těch živáků, právě nám teda dohráli R.E.M. a jejich živák It My Most Beautiful, tak se podíváme na to, kam můžeme my dneska za nějakým tím živákem vyrazit. Pozvu vás hnedka z kraje do Brna, kde vystoupí P.O.D. a Space of Variations na Flédě. Včera hráli v Lucerna Music Baru tady v Praze, byl jsem tam, bylo to výborný. No a když jsme u té Prahy, tak tady mám dneska pozvánku opět do Lucerna Music Baru, tam vystoupí neméně skvělý Tušamur a s nimi Green Death. V Rýgrových sadech pak nejsvětější trojice neboli Záviš, Mucha a Baumaxa, v Rock Café kapela Digestor a Egdison. V Jazz Doku hraje Michal Pavlíček, trio v O2 Univerzu David Byrne a u zavěšeného kafe Skrubel z Rockabilly. Pak tu mám ještě Vagon, kde hrají Just Forget Quartet, The Trumpers, Offbeat 5 a Access Deficit. Všechny tyhle ty pozvánky najdete i na našem webu sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už ale pojďme na další muziku, čekej nás Metallica nebo Hailstorm a jejich The Steeple.
1: Radio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
4: Středověký rock, tedy hudba, která kombinuje rockovou rytmiku se středověkými nástroji, patří ke specialitám hlavně německé scény. A působí tu skupiny jako Subway to Sally, Skelt, In Extremo, Fiddler's Green a další. Letos se snad poprvé objevila dvoudisková kompilace, která tento rockový proud představuje jako celek. A my si dáme první desku. Dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a ještě jednou v té hodině se pojďme podívat, jak to vypadá s dopravou a situaci nám opět popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Franku, hezké odpoledne. Omezený provoz je na druhém kilometru D5 na výjezdu z Prahy na Plzeň. Postojíte si v koloně od Pražského okruhu. Pražský okruh zůstává ucpaný na cestě k dálnici D1 mezi Chrášťany a Ořechem. Bouralo se v Praze na jižní spojce za sjezdem z průmyslové směr Barrandov. Postojíte si od Černého mostu. Navíc se bouralo i u obchodního centra Černý most. Čekejte celkově narůstající zdrž. A ve Strašnicích na průběžné ulici u křižovatky s ulicí Na Hroudě komplikuje provoz nehoda osobáku a tramvaje. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kuba, moc krát díky. My si pojďme dát ještě nějakou tu muziku na tělo a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone. Festival Vezů 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Češi na mistrovství světa po 20 letech? To si zaslouží něco speciálního. Zapoj svou partu a rozjeď vlastní šampionát na typovačky.cz. Zdarma, bez sázek, za to s pořádnou náloží vtípků a zábavy.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
13: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Čtvrtá hodina odpolední na rádiu Rock Zone, to znamená, přátelé, to nesvěj se mi. To znamená, přátelé, jenom jediný, a to, že se vám umí kráko opět schází vaše oblíbené duo Franka Zuzanka. My vám přejeme krásnou středu 17. června 26 a také všechno nejlepší k svátku všem Adolfům, Adolfám, Adám, Adinám, Alidám a Adinům, který ho dneska slaví. To je pěkný výčet. Tak, tohle chytrostí ale ode mě, no a Zuzanko, povídej, co máš pro nás hezkýho ty k dalším zprávám.
1: Ano, já bych vám chtěla připomenout, že dnešní den k nám začalo načuhovat tropické vedro, které v plný síle přijde zítra a pravděpodobně tady s námi bude několik týdnů, možná dokonce i měsíců, tak se na to připravte. Pokud ho máte rádi, slavte, pokud ho rádi nemáte, slavte taky, protože s tím stejně nic neuděláte, že jo? No, to utratíte a bude to napr, budete mít akorát rýmu. No, můžete ho slavit, to vedro tropické, třeba v O2 Univerzu v Praze, kde dneska vystupuje David Byrne, a tam jsme už mluvili, to je frontman Talking Heads, a tam bude teda pořádný horko, si myslím, protože jeho show mají grády a ne, že ne. A nebo řekni si to sám, pojď, Lucerna Music Bar dneska, co?
0: A mý milovaní Tuša Moore a s nimi vystoupí Green Death, já tam budu taky, tak tam přijďte taky.
1: Tak schválně, kolik vás ho pozná, pošle nám fotku, jo? Taková maličká soutěžička o pozdrav.
0: Ano, třeba.
1: To bude účast, pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: S kratomem už to tak lehké nebude. Norská princezna má za sebou transplantaci a tenistka Nikola Bartuňková je v Berlíně ve čtvrtfinále. Vláda si došlápla na kratom. Chce ho nově prodávat jenom lidem starším 21 let. Navíc už nebude možné sehnat si tuhle opioidní látku přes internet a bude se z něj platit i vyšší daň. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch kroky vysvětlil tím, že kratom nejčastěji užívají děti a mladí a ty ohrožuje nejvíc.
3: I v tom věku 18 let stále probíhá vývoj mozku a psychických funkcí a ta vyšší míra užívání kratomu může vést k dopadům na zdraví. Také vidíme právě, že ta nejvyšší míra užívání je ve věkové skupině 15 až 24 let, kde bohužel část lidí končí hospitalizací.
1: S těmito změnami se dá čekat i skokové zdražení. Kratomu běžný sáček z 50 gramy látky teď stojí zhruba 250 korun. Po novém zdanění bude stát 400. Ministerstvo spravedlnosti bude řešit Romana Janouška. Už dokonce obdrželo trestní spis tohoto podnikatele a chce ho přezkoumat z hlediska práce soudců a znalců. Hlavním jeho cílem je osvětlit lobbystovo podmíněné propuštění z vězení i předchozí přerušení výkonu trestu, což se stalo údajně kvůli jeho podlomenému zdraví. Server Seznam zprávy totiž nedávno upozornil na to, že Janoušek se jenom několik měsíců poté, co vyšel z lochu, zúčastnil náročných cyklistických a později i lyžařských závodů. Podle znalců byl přitom v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Norská korunní princezna je snad z nejhoršího venku. Mette Marit podstoupila transplantaci plic. Ještě si sice pobude několik týdnů v nemocnici, ale podle vyjádření paláce všechno proběhlo úspěšně. 52-leté manželce prince Hákona diagnostikovali plicní fibrozu v roce 2018. Začátkem června letos se ale její stav prudce zhoršil a transplantace byla podle lékařů nutná co nejdřív. Naštěstí se našel vhodný dárce a princezna se snad uzdraví.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nikola Bartuňková se v Berlíně blýskla. 20-letá česká tenistka postoupila na travnatém turnaji do čtvrtfinále, když porazila Belgičanku Elise Mertensovou 6-1 a 6-4. Na zápas proti světové 24 jí přitom stačila hodinka a půl. Teď ale bude muset rozlousknout zatraceně tvrdý oříšek. V boji o semifinále ji totiž čeká buď světová jednička Arina Sabalenková z Běloruska, anebo Ruska je Kateřina Alexandrovová. Jejich souboj by měl začít dneska v 17:30. Dodám, že druhá Češka Kateřina Siniaková se do čtvrtfinále v Berlíně naopak nedostala. Nad její síly byla nasazená trojka Američanka Jessica Pegulaová. S tou prohrála 2-6 a 4-6. Ani dneska vám neupřu Sašinu pozvánku do kina. Dneska vám moje kolegyně vezme na psychologický thriller Soukromý život. Jde o hodně mrazivý snímek, což se v nadcházejícím vedru může hodit, ve kterém se Jodie Foster nečekává.

0: Čekaně promění v detektiva na vlastní pěst, dál už ale Saša.
1: Odtažitá psychiatrička Lilian znejistí, když její pacientka Paula záhadně zemře.
2: Je pense qu'elle est assassinée. Mais par qui et pourquoi?
1: Vedená instinktem pojme podezření, že šlo o vraždu, ze které viní manželovi temné úmysly.
2: J'ai trouvé des choses compromettantes chez lui.
3: Tu fais ses poubelles?
1: S pomocí ex-manžela a hypnózy rozjíždí pátrání na vlastní pěst a to otřese i jejím vlastním nitrem.
0: Tak ještě počasí, už jsem to tady několikrát zmínila. Ano, čeká nás vedro, dneska v noci klesnou teploty sice ještě po 20 a bude tak nějak kolem 16-15 stupňů, ale zítra už čekejte jasno až polojasno, přehánky jenom opravdu velice, ale velice výjimečně a teploty půjdou až nad 30.
4: Zuzanko, já moc krát děkuji. No a ještě když máme chviličku času, tak já jenom doplním, že teďka na mě na Facebooku vyskočila informace o tom, že byl dneska ráno zahájen předprodej lístků prodej lístků na další Rock for People na příští rok, kde už je oznámená první kapela, to sice headliner Blink 182. A přátelé, pokud jste ještě nekoupili, tak doporučuji pospíšit si, protože než by byla vyprodaná první vlna, nebo dvě vlny, ale tři vlny už jsou vyprodané. Takže 15.
0: Když to začalo?
4: Dneska.
0: Dneska už jsou tři vlny vyprodané.
4: 15 000 stupenek pryč. Takže ježiš, pokud
0: honem k těm kompům.
4: No, tak neváhejte a kupujte, protože ano, potom se bude rychle prášit a já si myslím, že tam budou ještě daleko zajímavější kapely, než jsou Blink 182. Ne, že by nebyly zajímavý, ale myslím si, že tam budou ještě zajímavější kapely. Tak, tolik tedy k tomu, no a my už si pojďme dát další muziku na tělo hned, které pro vás mám třeba Jorna, Cranberries nebo Kabáty a jejich Malou dámu.
5: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. No a v 16.21 nám ji opět popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj, Kubo.
2: Čau, Franku, hezké odpadne. V Praze na Dobříšské ulici před tunelem Rázovka směr Smíchov se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Očekávejte tam zdržení. Osobák s nákladňákem boural na Černokostolecké ulici u nájezdu na jižní spojku. Očekávejte proto dlouhé zdržení v koloně na Průmyslové ulici směrem od Hloubětína. Na Vyšehradě na Votočkově ulici u křižovatky s Hlavovou boural osobák a nákladňák. A zdržíte se také v tunelech Blanka před výjezdem do Nové Povotavské. Z Globa Assistance z Kuba.
1: Kubo, moc krát, díky. No a my už si pojďme dát další muziku na tělo a vykopneme si novinku od Yellow Card a Good Charlotte s názvem Bedroom Posters.
0: Radio Rockzone.
3: E-Report. Hudební magazín s více než 30letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky, videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
9: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
10: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
11: V tom musí být celá liška.
12: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
13: Mám je auto.
14: I tramvaje, co mě vozí do školy.
15: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
16: Děkuju!
17: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
18: Jsme energie tohoto města.
19: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.
0: Novinka exkluzivně na rádiu Rock Zone.

0: Live. Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Zdravá živák od Bon Jovi, It's My Life, a když jsme u těch živáků, tak se mrkneme, kam můžeme vyrazit my dneska večer. Začnu Prahou, tady vás pozvu do Lucerna Music Baru, kde vystoupí výborní Tuša Mur a s nimi Green Death. V Riegerových sadech vystoupí nejsvětější trojice, neboli Záviš, Mucha a Baumax, a v Rock Cafe hrají Digestor a Eggdison. V Jazz Doku pak Michal Pavlíček Trio, v O2 Univerzu David Byrne a u zavěšeného kafe Screwballs Rockabilly. Pak tu mám ještě Vagon, kde zahrají Just Forget Quartet, The Trumpers, Offbeat 5 a Access Deficit. No a v Brně na Flédě proběhne druhá Rock for People After Party a tam vystoupí POD a Space of Variations, stejně jako tady včera v Praze. Tolik tedy ke kulturním pozvánkám, všechny samozřejmě najdete i na našem webu sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už pojďte na další muziku, čekej nás Sex Pistols nebo Ghost a jejich Call Me Little Sunshine.
0: Radio Rock Zone. Středověký rock, tedy hudba, která kombinuje rockovou rytmiku se středověkými nástroji, a patří ke specialitám hlavně německé scény. A působí tu skupiny jako Subway to Sally, Skelt, In Extremo, Fiddler's Green a další. Letos se snad poprvé objevila dvoudisková kompilace, která tento rockový proud představuje jako celek. A my si dáme první desku. Dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A ještě jednou se mrkneme v této hodině, jak to vypadá s dopravou, no a tu nám opět popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj Kubo.
2: Čau Franku, krásné odpoledne. Dopravní nehoda překáží v Praze na Chodovské ulici do centra před Záběhlickou. Postojte si v koloně od jižní spojky. Čekejte zdržení na východní a Štrboholské spojce od Černého mostu po Štrboholi. Boudalo se v koloně na Radlické ulici směrem na Smíchov u metra Radlická. Očekávejte tam narůstající zdržení. K další nehodě došlo na Střešovické ulici z centra před křižovatkou s ulicí v Průhledu. A silný provoz zůstává v tunelech Blanka tradičně před Trojou na cestě ze Smíchova. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, moc krát díky. My si pojďme dát ještě nějakou tu muziku na tělo a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone.
3: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STING. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznesu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a sting.cz.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
13: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 kilometrů. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Česlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
14: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone.
15: Muzika na tělo.

Rasmus nás Tylerem Connellem doprovodil do 5. hodiny odpolední, kterou tu za minutku a půl máme, to znamená jenom jediný a to, že si dáme další rychlej přehled zpráv. Ještě předním vás ale samozřejmě od mikráku zdraví vaše oblíbené

0: sociálních sítích, to je jasná věc. Teď už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Houbaři hlásí, už rostou, českým fotbalistům už zbývá jenom den a dlouholetý bubeník Maidenů vyráží na turné s knihou. Houbařská sezóna je tady, první košíky si plní lidé i v lesích v Krušných horách. Nejvíc jich potkáte kolem Výsluní na Četína nebo hory svatého Šebestiána. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty dokonce narazíte i na hřiby, které normálně vystrkují svoje kloboučky z mechu až mnohem, mnohem později.
2: Zdravím z Krušných hor, kde pomohlo počasí. Rozhodujících přitom bylo předešlých 10 dnů, kde byly malé rozdíly mezi minimálními a maximálními teplotami a dost pršelo. To houbám prospělo a začaly růst. Nejlepší podmínky jsou teď ve východní části hor. Pan Josef, který jezdí na chatu k Výsluní, si už byl několikrát okouknout oblíbená místa. Přiznává, že nejvíc hub našel kolem Přísečnice. Šlo hlavně o kováře, křemenáče a kozáky.
0: Nejvyšší čas užít si svoje houby s voctem. Jdeme dál. Muži zákona rozprášili síť nelegálních heren. Organizovaný gang složený z 15 lidí, který ji provozoval. Teď po 4 letech sledování dopadla moravskoslezská policie. Ta při zatýkání zasahovala v 8 krajích a spolupracovala také se svými kolegy v Chorvatsku. Zadržené kriminalisté obvinili ze několika trestných činů. Šéfovi zločinecké bandy teď za to hrozí až 12 let natvrdo. Donalda Trumpa konečně potěšila Evropa, tedy konkrétně spolkový kancléř Německa Friedrich Merz. Ten dal totiž americkému prezidentovi dárek, který udělal radost i muži, který vlastně všechno má. Merz Trumpovi totiž věnoval dres německé fotbalové reprezentace s číslem 47 a jmenovkou Trump. Číslo 47 je přitom narážkou na to, že Trump je v pořadí právě 47. prezidentem Spojených států. Jen tak na okraj připomenu, že ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku se týkoná fotbalové mistrovství světa, kterému si jdeme věnovat hned teď.
1: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
0: Český fotbalový tým už má zavařené hlavy, všemi svými smysly se soustředí na Jihoafrickou republiku. Druhý zápas na mistrovství světa čeká naši reprezentaci zítra, ten předchozí nebudu připomínat, a odehraje se na stadionu v Atlantě ve Spojených státech. A náš kolega David Čermák ze zpravodajského serveru iDnes.cz se už také nemůže dočkat.
3: V Atlantě čeká nejen soupeř z Jihoafrické republiky, ale i přepichový a unikátní stadion se zatahovací střechou. Skládá se z 8 trojúhelníkových segmentů, které se otevírají podobně jako clo na fotoaparátu. Hned pod ní najdete největší kruhovou obrazovku na světě, na kterou fanoušci dokonale vidí z každého místa na tribuně. Atlanta Stadium se navíc pyšní i ekologickým certifikátem. Využívá totiž zachytávání dešťové vody, úsporné osvětlení nebo systém snižující spotřebu energie. Z Atlanty David Čermák, Mladá fronta Dnes.
0: Zápas začíná, opakuji, zítra, a to v 6 večer našeho času. Nico McBrain pojede na turné, dlouholetý bubeník skupiny Iron Maiden, ale tentokrát nebalí paličky a činely. Muzikant bude mluvenými vystoupeními podporovat vydání své připravované autobiografie Hello Boys and Girls. V Evropě se poprvé objeví 26. října ve Frankfurtu, což bude přesně 4 dny poté, co jeho memoárové dílo spatří světlo světa. Skončí pak 3. prosince v Glasgow, přičemž McBrain navštíví také další města v Německu, Nizozemsku, Finsku, Norsku, Švédsku, Dánsku, na Maltě, v Irsku a v Anglii. V České republice nikoli. Lístky jdou do prodeje tenhle pátek v 10 hodin. A před muzikou pojďme rychle ještě na počasí. V noci klesnou teploty někam k 15. A co se týče zítřejšího dne, čekejte jasno až polojasno a tropy. Vylezeme až na 31 stupňů a budeme se potit.
4: Tak já ti moc krát děkuji, Zuzanko. No a my si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Hned skrát pro vás mám třeba Fallbeat, Apollo 440 a nebo Vanastovky a jejich slečna Anna je za vodou.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 17.20 na Rádio Rock Zone a my se pojďme podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. No a tu nám samozřejmě popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Franku, pěkné odpoledne. Bouralo se v Praze na Sokolské ulici ve směru z centra u křižovatky na IP Pavlova. Zdržíte se v koloně už od Hlávkova mostu. V protisměru je fronta na Legerově ulici a také dále na Vilznově před Hlávkovým mostem. V obou směrech je ucpaný letenský tunel. Zdržíte se kvůli nehodě osobáku s autobusem na Chodovské ulici ve směru na Bohdalec před odbočkou na Záběhlickou. A ucpané jsou příjezdy na Smíchov, konkrétně od Jironic po Radlické ulici a také od Košíř po Vrchlického. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, moc krát díky. No a my už si pojďme dát další muziku na tělo. Vykopneme si novinku od Black Label Society s názvem Ozzy Song.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
5: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodu, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
8: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
9: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
8: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
9: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
8: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Hey baby, let's stay out tonight.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
2: Za náma živák Rebel Rebel od Davida Bowieho a pokud byste měli zájem o další živáky tady na rádiu Rock Zone, tak zhruba za půl hodinky si dáte s mým kolegou Šimonem Kalouskem náš pravidelný pořad Nekonečný koncert. Tak zůstaňte naladěný. Každopádně my se teďka mrkneme na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit za nějakou živou muzikou. Začnu Brnem, kde na Flédě vystoupí POD a Space of Variations v rámci Rock for People After Party. Ta se udála taky včera tady v Praze v Lucerna Music Baru a bylo to výborný. No a u Lucerna Music Baru zůstaneme, protože tam dneska vystupují Tušamur a s nimi Green Death. V Riegerových sadech naopak vystoupí nejsvětější trojice, což jsou Záviš, Mucha a Baumaxa. V Rock Café vystoupí kapely Digestors a Egdison, v Jazz Doku Michal Pavlíček Trio, v O2 Univerzu David Byrne, u zavěšeného kafe Screwball z Rockabilly a ve vagónu Just Forget Quartet, The Trumpers, Offbeat 5 a Axis Deficit. Všechny ty pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už pojďme na další muziku. Čekají nás Van Halen anebo YouTube a Atomic City.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
3: E-Report, hudební magazín s více než 30letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
4: Středověký rock, tedy hudba, která kombinuje rockovou rytmiku se středověkými nástroji, patří ke specialitám hlavně německé scény. A působí tu skupiny jako Subway to Sally, Skelt, In Extremo, Fiddler's Green a další. Letos se snad poprvé objevila dvoudisková kompilace, která tento rockový proud představuje jako celek. A my si dáme první desku. Dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak ještě předtím, než se s váma rozloučím, přátelé, tak se podíváme, jak to vypadá aktuálně s dopravou na dálnici D11 na 46,5 kilometru u Žehuně ve směru na Prahu. Dejte pozor na nepojízdné nákladní auto s defektem na krajnici. Na konci D3 u odbočky na Kaplici směrem z Českých Budějovic stojí prouchaný kamion, počítejte se zdržením. Na Pražském okruhu před sjezdem na D11 směrem na Běchovice stojí v pravém pruhu nákladní auto po nehodě, zdržení je zatím minimální. V Praze za Nuselským mostem v Legerově ulici směrem do centra stojí v pravém pruhu osobní auto po nehodě, kolona se tvoří od odbočky do Nuslí a v Praze v Radlické ulici u Peny havarovala dvě osobní auta. Počítejte s omezením a se silným provozem. Tolik tedy ode mě, no a přátelé, za mě už to za chvilku přebere kolega Šimon Kalousek, se kterým se dáte naše pravidelný pořady, jak jsem říkal, nekonečný koncert a taky hrajeme na vaše přání. Vy se dneska večer v 9 hodin nezapomeňte naladit Radio Rock Zone, taky abyste slyšeli nový díl pořadu Česká desítka s Aňu a zítra si nezapomeňte dát odposlech Toma Fredeho, kdy tu jako hosta budeme mít Petra Fialu z Mňáky až Džorb. My se slyšíme v pátek, do té doby se mějte krásně a v pátek zase čus.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
9: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedných dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
11: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
12: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

No tak jo, přátelé, k 17. hodině a 59. minutě nás tady na rádiu Rockzone hudebně doprovodila finská parta Nightwish se songem Wish I Had an Angel. Teď už se vám od mikrofonu hlásí Šimon Kalousek, příjemný středeční

0: do JazzDoku, taktéž ve naší metropoli, kde dneska vystoupí legendární Michal Pavlíček a jeho trio. Není to zdaleka všechno, samozřejmě O2 Universum David Byrne, o tom už jsme tady dneska mluvili. Na další tipy mrkněte na naše webovky a na naše sociální sítě, protože je kam vyrazit, ne že ne, když se nám ten týden láme. No a my taky víme, kam vyrazíme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Den Orla našel další podporu. Slováci už ze své země neutíkají a Filip Slač chce Grand Prix v Brně vyhrát. Senát se dnem Orla souhlasí. Horní komora parlamentu souhlasí s požadavkem KDU-ČSL, aby se jim stal 28. srpen a připomněl tak zásluhy stejnojmenné tělovýchovné a vlastenecké organizace, tedy Orla. Uzákonění nového významného dne by měla přinést novela o státních svátcích. Musí to ale ještě projít sněmovnou a dostat i souhlas vlády. Ústí nad Labem bude mít pod kontrolou další protipovodňová opatření. Radnice počítá s tím, že je od povodí Labe převezme do 2 let. Od státního podniku čeká, že ještě obnoví těsnící prvky. Primátor města Petr Nedvědický dodává, že převod musí schválit vláda.
2: S tím, že ale ta účinnost bude opravdu od toho momentu, kdy oni odstraní ještě všechny ty vady. Takže to opravdu fyzické předání je na povodí Labe. Nepředpokládám, že budou uprostřed opravy mostu realizovat ty opravy.
0: Nahlédneme do minulosti. Jedna z největších povodní zasáhla Ústí nad Labem v roce 2002. Město tehdy rozdělila velká voda doslova na 2 nedosažitelné poloviny. Na Slovensku dochází k velkému zvratu. Přestává být totiž zemí, ze které Slováci utíkají za lepším životem do ciziny. Podle statistik do ní odchází pořád míň lidí a naopak stále víc se vrací. Pokračuje náš zpravodaj Josef Balko.
3: Podľa odborníkov je za týmto trendom fakt, že doma majú Slováci viac pracovných príležitostí, čo znižuje tlak na odchod za hranice. Už v roku 2023 sa počet odchodov a príchodov obyvateľov Slovenska takmer vyrovnal. Dnes viac ľudí prichádza ako odchádza. Práca v zahraničí už nie je pre každého taká výhodná ako v minulosti, a to najmä pre relatívne vyššie životné náklady v zahraničí a znižujúce sa platové rozdiely. Jozef Balko, Slovensko.
1: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
0: Filip Salač si věří, jediný náš jezdec v seriálu motocyklového mistrovství světa se už v Brně připravuje na víkendovou Grand Prix České republiky a cítí životní formu. Povzbuzený 2. místem z předchozí velké ceny Maďarska dneska na tiskovce řekl, že je podle něj reálné, aby na Masarykově okruhu vyhrál, což by určitě ocenili všichni fandové. Nevadí mu ani tropické teploty, které meteorologové na víkend předpovídají. Podle něj to bude náročné, ale tréninkově teď chodí do sauny, tak to prý zvládne. Ken Casey má pro strach uděláno. Frontman Dropkick Murphy se v nedávném rozhovoru pro Irish Independent svěřil, že ne každý schvaluje jeho zapálení pro politiku a komentování toho, co se kolem něj děje. Podle něj to ale ke stylu muziky, kterou drobci nabízejí, patří. Jak Casey řekl, hodně lidí už mu i vyhrožovalo ústně, po telefonu i písemně. A to v prvé řadě kvůli jeho vyhraněnosti proti současnému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Ale jak Casey hned dodal, zatím si pro něj nikdo nepřišel. A jelikož se proti Trumpovi staví veřejně už od roku 2015, nehodlá na tom prý nic změnit, protože někdo to nahlas říkat musí. I proto Trumpovi už roky na svých vystoupení jmenovitě věnují Dropkick Murphys song s názvem First Class Loser. A hurá ještě na počasí. Dneska v noci čekejte, že teploty klesnou k 15, bude oblačno a zpočátku nebo ojedinělé i slabé přehánky. Zítra už potom skoro jasno nebo polojasno, pršet bude jenom na horách a teploty budou přímo tropické, vystoupají až na 31 stupňů.
4: Děkujeme pěkně, po 18. hodině si tady dáme samozřejmě první blok živáků v rámci nekonečného koncertu a v něm se můžete těšit na Linkin Park, taky na Muse. No a na úplnej úvod to budou Whitesnake se svojí 80-kovou klasikou Here I Go Again. Tak příjemný poslech.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Dáváte si náš pravidelný pořad Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone, dáváte si hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků. Tohle byla klasická věc od Linkin Park, ještě s Chesterem Bennington za mikrofonem Somewhere I Belong. No a za chvíli budeme pokračovat ve společnosti finské hymn a předtím si dáme také legendární Aerosmith a jejich Walk This Way.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Předtím ale v čase 18.20 ještě omrkneme situaci na silnicích, no a co se děje v Praze, to už nám řekne Kuba z Global Assistance, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkný podvečer, boudalo se na Praze 2 v Seifertově ulici před křižovatkou s Husickou, čeky ty tam zdržení kolem 5 minut. Boudalo se také na Hartigově ulici na Žižkově, u křižovatky s ulicí za Žižkovskou vozovnou, doprava tam zpomaluje. Ucpaná je ulice pod Krejcárkem, před Hartigovou, zdržení tam hlásí řidiče až 20 minut. Ucpaná je také Vilznova ulice v úseku od Florence po muzeum a zdržení kolem 10 minut. Čekejte na Radlické ulici na příjezdu na Smíchov od Jinonic. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuju. Podíváme se samozřejmě i mimo Prahu na Českokrumlovsku na příjezdu do Černé v Pošumaví směrem od Frimburku. Blokuje provoz nehoda, nemám k tomu bližší informace, jenom to, že máte projíždět s opatrností. V Mostě v Rudolické ulici u křižovatky s Moskevskou se srazilo osobní auto se skútrem, s opatrností tam projedete. V Jablonci nad ní jsou vnitřní ulice, šetří policie srážku dvou osobních aut a dvě osobní auta se srazily taky na obchvatu Svitav ve směru od Lanškrouna na kruhovém objezdu. Provoz v místě zpomaluje.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
4: Víkend ve znamení tří sester a sportu. Tři sestry Open Air Tour 2026. Pátek 26.6. Brandýš nad Labem, letní krohouštka a v sobotu 27.6. Brňany, areál pivovaru Gneisel. Oba tyto koncerty propojuje cyklistický závod zvaný Brbr Tour. Koncert, kolo, koncert. Na čepu nebude chybět pivo tři sestry. Začátek koncertů 18.30. Více informací najdete na www.trisestry.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
7: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
8: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
11: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Frödeho na rádiu Rock Zone.

such mood. The killer is the turned, my heart's

0: Za náma další ze série dnešních živáků na tělo, vzpomínka na kapelu R.E.M. a Imitation of Life. 18 hodin 37 minut, nejvyšší čas, abych připomněl, přátelé, že celou příští hodinu se tady bude hrát jako vždycky touhle dobou na vaše přání. Vaše tipy čekám klidně už teď s předstihem dopředu na naší mailové adrese hrajeme@rockzone.cz nebo jste-li na Facebooku, navštivte naše rockzone stránky a svoje přání napište buď do komentáře pod nejnovější fotku, anebo do zprávy.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Tak dneska se toho děje docela hodně, co se týče koncertů, tak pojďme začít tady Prahou a to konkrétně prostorem YouTube Univerzum, protože tam vystoupí solově David Byrne, tedy někdejší frontman legendárních Talking Heads, to si určitě nenechte ujít. Lucerna Music Baru další americká záležitost, tentokrát kapela Touche Amore a jako předskokaní jejich krajani Green Dead, ne Green Day, ale Green Dead. V Rigrových sadech dneska Záviš, Mucha a Baumaxa, v Rock Café Digestoř a Digizon, v jazzdoku Michal Pavlíček Trio, u zavěšenýho kafe Screwball s Rockabilly a ve vagonu čtyři kapelky najednou Just Forget Quartet, The Tampers, Offbeat 5 a Axis Deficit. No a jste-li z Brna nebo tam dneska dlíte, tak vězte, že na flédě zahrajou legendární Američani POD, který tuším, že i včera koncertovali tady v Česku a to konkrétně v Praze v Lucerna Music Baru, tak dneska si je můžete užít v Brně, no a stejně jako včera jim předskočí ukrajinský Space of Variations. Kompletní program všech hudebních akcí najdete denně aktualizovaný i na našich webových stránkách rockzone.cz v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích. Tak před 19. hodinou dáme poslední sérii živáků, za chvilku to budou třeba AC/DC se svojí velkou klasikou Hell's Bells.
1: Rádio Rock Zone. Češi na mistrovství světa po 20 letech? To si zaslouží něco speciálního. Zapoj svou partu a rozjeď vlastní šampionát na typovačky.cz. Zdarma, bez sázek, za to s pořádnou náloží vtípků a zábavy. Středověký rock, tedy hudba, která kombinuje rockovou rytmiku se středověkými nástroji, patří ke specialitám hlavně německé scény. A působí tu skupiny jako Subway to Sally, Skelt, In Extremo, Fiddler's Green a další. Letos se snad poprvé objevila dvoudisková kompilace, která tento rockový proud představuje jako celek. A my si dáme první desku. Dneska večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Festival Vezův 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
4: Využijte slev na Zalando. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.
7: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Tak dnešní nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone jsme uzavřeli společně s Bon Jovi a jejich klasikou Keep the Faith, samozřejmě v živém provedení. Za minutu je tady 19. hodina, přátelé, což znamená, že se vám z moderátorský židle znovu hlásí Šimon Kalousek, pohodovej středeční večer. No a než tady začnu hrát na vaše přání, pojďme si dát další zprávy se Zuzkou. Ahoj.
1: Ahoj, hezký večer, a protože písničky na přání jsou velice oblíbeným pořadem, tak já vás nebudu zvát do klubu, protože už to stejně nestihnete, a nebudu tady ani vyprávět žádný svoje chytrosti, protože žádný nemám, a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na Rádiu Rock Zone.
1: Další rekonstrukce v Praze vyvolává sporné reakce. Fotbalový šampionát pokořil další rekord a Mňága a Žďor rozbila anděla. Pražské náměstí Jiřího z Poděbrad je z brusu nové. Jeho prostranství se po víc než 2 roky trvajících opravách zase otevřelo lidem. Co se změnilo? Na místě je nová dlažba, vysadily se stromy a další zeleň a rekonstruovala se kašna. Starosta Prahy

0: upozornil na to, že Janoušek se jenom několik měsíců poté, co vyšel z lochu, zúčastnil náročných cyklistických a později i lyžařských závodů. Podle znalců byl přitom v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Počasí se opravdu zbláznilo. Peruánská metropole Lima například prožila na dnešek tu vůbec nejteplejší noc roku. A to je tam přitom zima. Teplota přesto neklesla pod 22,5 stupně, což je naprosto neuvěřitelné. Podle odborníků za to můžou rekordně teplé vody Pacifiku, které mají zase souvislost s rychlým nástupem jevu El Niño. Ten tak pomalu, ale poměrně hodně jistě nabírá na síle, což může Jižní Americe brzy přinést neštěstí v podobě ničivých povodní a se suvů půdy.
1: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
0: Fotbalový šampionát pokořil další divácký rekord. Může za to hned čtveřice úterních zápasů. Konkrétně se jednalo o utkání Francie-Senegal, Argentina-Alžírsko, Rakousko-Jordánsko a Irák-Norsko. Ty přímo na stadionech sledovalo víc než 281 diváků. Tisíc diváků, to by bylo málo, 281. 281 1200 diváků, tak nějak konkrétně to bylo. No a tím padl 32 let starý rekord šampionátu v návštěvnosti během jediného dne. Tehdy vidělo stejné množství zápasů na šampionátu ve Spojených státech necelých 280 tisíc diváků. Anděl Mňágy a Žďorp utrpěl nedávno nepříjemnou újmu. Při tradičním focení s fanoušky po koncertu v loděnici Děhylov došlo 6. června k incidentu, při kterém krásná suška, kterou kapela získala letos v dubnu za nejlepší album, tedy za desku Hoříš hořím, spadla na štěrkové podloží a tvrdým nárazem se, jak píše skupina na svých sociálních sítích, oddělila postava od lunárního modulu. Mňága tehdy slíbila, že je rychle zase slepý a bude se s Andělem fotit dál. Nejen to, jestli tento slib splnil, ale i mnoho dalších věcí se můžete dozvědět od jejich frontmana Petra Fialy v zítřejším odposlechu Toma Fredeho na našem rádiu. Začíná jako vždycky v 13:00 popolední.
2: Co by jakože připomínalo domov, kromě možností.
0: A honem rychle ještě na počasí. Dneska v noci klesnou teploty k 15 a bude převážně oblačno. Co se týče zítřejšího dne, to už čekejte naprosto jasno nebo polojasno a teploty tropické do 31 stupňů.
3: Tak já děkuji Zuzce za vyčerpávající informace. 3:19 startuje hodinka muziky na vaše přání, jak jinak. Směřujte, prosím vás, buď na telefon 255 700 707, nebo na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz, případně na náš Rockzone Facebook, kde jsou k dispozici buď zprávy, anebo komentáře pod nejnovější fotkou.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: kabátě a jejich letitá klasika Dole v dole na úvod hodinky věnovaný vašim hudebním přáním. S tím prvním zůstaneme na české hudební scéně, i když to bude trošku jiný styl, teda než kabáti. Náš věrný posluchač Láďa Stoklasa mi poslal mail. Moc tě zdravím, Šimone, zahrál bys mi prosím 13. století. Předem díky a příjemný večer ti přeje Láďa. Láďo nápodobně, no a já si říkám, co si nedat třeba pecku Nosferatu is dead, 13. století právě teď.
1: Radio Rock Zone.

0: sarà tu. Is back.
1: Hrajeme na přání. Je nejvyšší čas zavolat 255 700 707.

0: Na Radio Rock Zone dozněla Metallica a song Hardwired, no a zatímco tady tahle píseň zněla, tak jsem sem do studia dovolal Zdenda a ten mě poprosil, jestli bych po dlouhý době nezahrál něco od kapely Rise Against. No tak nevím, po jak dlouhý době Zdenda myslel, protože Rise Against tady docela často hrajeme. Každopádně, abych mu vyhověl, posílám tuhle kapelu a song The Violence.
1: Radio Rock Zone.

0: No tak jo, Rise Against dohráli 19 hodin 20 minut. V rychlosti připomenu, že až do 20. hodiny se tady hraje na vaše přání. Stále na ně čekám, buď na mailové adrese hrajeme @rockzoom.cz nebo na našem Rockzoomním Facebooku ve zprávách či v komentářích pod nejnovější fotkou. No a třetí možnost, telefon sem do studia 255 700 707. Dáme si aktuální věc od Foo Fighters, za chvíli Of All People, no a pak už to bude zase na vás.
1: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
2: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
3: Novinka, exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: Martinus Pantke je vydala kapela Foo Fighters svoje nový studiový album Your Favorite Toy a najdete na něm i tenhle ten song Of All People, který jsme si dali jako jednu z našich novinek v playlistu. Tak, teď pojďme na další vaše přání, tentokrát vybírám z facebookových zpráv. Zdarec Šimone, dnes bych poprosil o Pearl Jam a jejich starou dobrou klasiku Alive. Pro všechny posluchače, díky Petr. Petře, to je docela dobrý nápad, protože se přiznám, že tuhletu, jak píšeš, starou dobrou klasiku od Pearl Jam, už jsem neslyšel ani nepamatuju, no tak si ji pojďme dát.
1: Radio Rock Zone.

0: Kanadská parta byly talenta Živák Surrender na Radio Rock Zone. Já zase vytahuji něco z facebookovej zpráv. Ahoj, bylo by možné zahrát Nine Inch Nails a klasiku Closer. Díky moc, Mára. Máro, já myslím, že to je výborný tip. Pojďme si dát za chvíli.
1: Červen. Rock Zone vám zní každým nervem.
2: Středověký rock, tedy hudba, která kombinuje rockovou rytmiku se středověkými nástroji, patří ke specialitám hlavně německé scény. A působí tu skupiny jako Subway to Sally, Skelt, In Extremo, Fiddler's Green a další. Letos se snad poprvé objevila dvoudisková kompilace, která tento rockový proud představuje jako celek. A my si dáme první desku. Dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Tak a potom, co dozněla klasika od Queenu z roku 1976, Tire Mother Down, tak je tady čas na poslední vaše dnešní přání. Zase facebookový zprávy tentokrát, ale Honza, ahoj Šimone, moc tě zdravím a dneska bych to viděl na něco od Alderbridge, vyber co chceš, děkuju Honza. Honzo, děkuju za důvěru, takže speciálně pro tebe za chvíli Alderbridge s výborným Milesem Kennedym za mikrofonem a Song Christ Today, no a zároveň vzkaz všem ostatním, že další hodinku na vaše přání si tady společně dáme zase zítra. Ve čtvrtek mezi 7 a 8 večerní.
1: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňu. Poslouchej Českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňu na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Britský hudebník Youngblood nás na Radio Rock Zone hudebně doprovodil k 19. hodině a 59. minutě, a to se songem Hello Heaven Hello. Krásný středeční večer všem, přeje znova od mikráku Šimon Kalousek, dáme si tady spolu ještě jednu hodinku s dovolením, no a ve jim úvodu taky poslední společný zprávy se Zuzkou, ahoj.
1: Ano, my si dáme i bez dovolení, že jo, samozřejmě, ale těšíme se na to. Já ještě než se vrhnu do těch zpráv, tak hodím vočko zase na mistrovství světa ve fotbale, protože nám do něj vstoupili i Portugalci, kteří hrají s Kongem a v tuhle chvíli o přestávce to je svorně 1-1, což je trošku překvapení. Budeme to samozřejmě sledovat, vydoufám, že taky. No a než si zase hodíte to oko na ten fotbal, tak pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Matka, co hodila novorozence do kontejneru, si vyslechla trest. Tadej Pogačar zase všem zázračně ujel a Julian Lennon je v Praze. 12 let na tvrdo. Takový trest vyměřil krajský soud v Ústí nad Labem mladé ženě, která na podzim před 2 lety odložila svoje čerstvě narozené dítě.

0: Útokem hlavně přehrady Hracholusky a České údolí a jsou přímo nadšení.
1: Od úterka se rybáři mohou vydat na lov štik, candátů, okounů, bolenů a sunců. Na Hracholuskách, podobně jako v Českém údolí, je letos možné zůstat až do 30. září u vody i v noci. V kempu Keramika na start sezony rybáři obsadili všechny chaty i stanová místa u vody. Na dodržování pravidel dohlíží rybářská stráž, ale také policie a pracovníci povodí Vltavy. Klára Fajstová, Plzeňsko.
0: Norská korunní princezna je snad z nejhoršího venku. Mette Marit podstoupila transplantaci plic. Ještě si sice pobude několik týdnů v nemocnici, ale podle vyjádření paláce všechno proběhlo úspěšně. 52-leté manželce prince Hákona diagnostikovali plicní fibrozu v roce 2018. Začátkem letošního června se ale její stav prudce zhoršil a transplantace byla podle lékařů nutná co nejdřív. Naštěstí se našel vhodný dárce a princezna se snad uzdraví.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Matyáš Vascek byl pátý. Český cyklista ztratil v úvodní etapě závodu kolem Švýcarska na suverénního vítěze Tadeje Pogačara ze Slovinska 4 minuty a 2 sekundy. Pogačar přitom závodil po měsíc a půl dlouhé pauze. I přesto čtyřnásobný vítěz Tour de France v dnešní kopcovité a 144 kilometrů dlouhé etapě v okolí italského Sondria všechny soupeře deklasoval. Sám řekl, že to neměl v plánu, ale prostě to nějak vyšlo. Zde můžete potkat nejstaršího syna Johna Lennona. Julian Lennon tu zahájí svou výstavu fotografií. Jmenuje se Mozaika a uskuteční se v galerii Leica. Slavnostní vernisáž proběhne zítra, tedy ve čtvrtek 18. června od 7 hodin večer v prostorách galerie ve Školské ulici. Není to ale to jediné, co má u nás v plánu. Ve stejný den by se měl objevit i na moderované talk show Arnolda Schwarzeneggera na pražském Žofíně, která se koná v rámci projektu Noc s legendou. Vyprávění filmového Terminátora o jeho životních úspěších doplní příchodová gala večeře a charitativní aukce podepsaných předmětů. Pojďme rychle ještě na počasí. Dneska v noci klesnou teploty k 15 stupňům, bude převážně oblačno, ovšem zítra už zase pouze a jedině jasno a teploty tropické až 31 stupňů.
3: Tak to se máme na co těšit. Já děkuju Zuzce za zprávy. Po 20. hodině si tady společně z muziky dáme My Chemical Romance, taky Aerosmith a na úvod hodiny Škvory a jejich Sraž nás na kolena. Tak ještě jednou krásný večer.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Klasická věc ze 70. od legendárních The Clash, I for the Law, právě teď na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Tak co se týče dopravy, tak aktuálně tady mám z celého Česka hlášený jenom dvě dopravní nehody. Aktuálně pozor tady v Praze v Brusnickém tunelu ve směru od Troje, havaroval tam osobák, takže počítejte s nějakým tím omezením. A pozor taky na Žďársku v Hlubí zhoři na místní komunikaci, tam zasahují záchranáři a policie u havárie cyklisty. Všem řidičům šťastnou cestu, nás čekají Guns N' Roses, ale předtím taky novinka od kapely The Revivalists, Hard Stop.
2: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
3: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
2: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
3: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
2: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: Tak tohle byla moje labutí píseň pro dnešek, kapela Bon Jovi a živák Someday I'll Be Saturday Night. Ale ještě předtím, než se s váma definitivně rozloučím pro dnešek, tak vás pozvu na naše zítřejší vysílání. Řeč je samozřejmě o našem pravidelném pořadu Od poslech Toma Fredeho každý čtvrtek mezi 13. a 14. hodinou, tedy i zítra. No a Tomášovým hostem bude velká legenda zítra, a to sice frontman kapely Mňága a Žďorp Petr Fiala. Máte-li na Petra jakýkoliv dotazy, určitě se nestyďte poslat na naší mailovou adresu studio@rockzone.cz a Tomáše bude určitě zítra tlumočit. Jinak taky od 21 hodin dneska premiérový díl České desítky s Aničkou, to si taky nenechte ujít, no a my si to spolu dáme zase zítra, hnedka potom, co Odposlech Toma Fredeho skončí, tedy klasicky od 14 hodin. Do té doby čus.
1: Středověký rock, tedy hudba, která kombinuje rockovou rytmiku se středověkými nástroji, patří ke specialitám hlavně německé scény. A působí tu skupina jako Subway tu Sally, Skelt, In Extremo, Fiddler's Green a další. Letos se snad poprvé objevila dvoudisková kompilace, která tento rockový proud představuje jako celek. A my si dáme první desku. Dneska večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
7: Rádio Rockzone.
8: Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: S Kratomem to bude těžší. Policie na Slovensku nasadila na řidiče drony a fotbalistům Karviné utekl trenér. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Pravidla kolem kratomu se mění. Tolik diskutovanou látku bude u nás možné na příště koupit legálně až od 21 let. Navíc se už nebude moct prodávat přes internet. Schválila to vláda s tím, že na kratom zavede i spotřební daň. DPH na něj se totiž přesune ze snížené do základní sazby. Na základě návrhu ministerstva zdravotnictví Adama Vojtěcha se zvýší i poplatky za licence pro prodejce a výrobce kratomu o polovinu. Nad Českem se objevila ohnivá duha. Vidět ji mohli v úterý lidi na Pardubicku a také na Vysočině, a to kolem poledne. Jedná se o široký vodorovný pruh zářící v jejich barvách, který se objevuje hodně nízko na obloze. Často to vypadá, jako by část obrysu mraku doslova hořela. Jev bývá viditelný obvykle jenom několik desítek minut a přesně tak dlouho se jim mohli kochat i lidi u nás. Policie na Slovensku přistoupila k originálnímu kroku. Na řidiče nově nasadila drony. Odhalují překročení rychlosti nebo jízdu na červenou. A jak zjistil náš tamní zpravodaj Josef Balko, pokuty se pak mohou vyšplhat i na polovinu průměrného platu.
2: Slováci nepatria zrovna disciplinovaným vodičom. Najčastejšie prekračujú povolenú rýchlosť, a to i napriek tomu, že pokuty sú na Slovensku jedny z najvyšších pomerek platu v Európskej únii. Nová dronová hliadka sa už osvedčila. Stihla zachrániť ľudský život a aj odsledovať cyklistov. Vodiči nemusia vedieť, že sú monitorovaní a záznam zo vzduchu je zo zákona použiteľný ako dôkaz. Drony sa zameriavajú hlavne na rizikové úseky a cestných pirátov.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Marek Jaroním to položil. Trenér fotbalistů Karviné odchází do Polska. 42

0: převážně jasno, jenom na horách občas zaprší. Chcete-li se ochladit, jeďte do Beskyd, tam bude jenom kolem 19.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Česká desítka na Rock Zone 105.9.
2: Krásný večer vám všem, máme tu další českou desítku s Aňu. Je 9 večer a právě začínáme. Díky za vaše hlasy, uplynulý týden přinesl pořádný zvraty, minulý novinky se nám usadily, no a na samotném vrcholu se nám zabetonovala jedna známá parta. Tak to vezmeme pěkně od spodu. Na 10. místě dneska Expost a jejich Puls. Dneska otvírají desítku, ale vy je svými hlasy můžete zase popohnat dopředu. Tak si jedem pustit.

a hlasování běží dál, takže to můžete vašimi hlasy zase celý překopat. Dneska jsem tu s vámi opět já, Anna Knauerová alias Aňu, a společně si projdeme zase celý žebříček. Kdybyste měli pocit, že i vaše kapela najde v desítce uplatnění, stačí mi poslat váš song do formuláře na webu a třeba se už příští týden uslyšíme. Ale teď jdeme na devítku a osmičku. Na devátém místě dneska Náhodný výběr a jejich track Stejná jako já. A osmička patří minulý novince, punkrockový stálici Apple Juice a jejich pecce Šlapač vody.

0: Devítka a osmička český desítky s Aňou jsou za náma, dneska v podobě kapel Náhodný výběr a Apple Juice a my se posouváme vejš. Na sedmém místě dneska druhá minulá novinka, parta Metanol, která s trackem Naši hrdinové stárnou hned takhle pěkně poskočila do žebříčku. Tak si jedem taky poslechnout.
1: Radio Rock Zone.
2: Ve světě lží a omylů probouzí se den. Den padlých hrdinů, po nich už slehává se zem. Po nocích

Posloucháte Radio Rock Zone, sedmičku český desítky s Aňou uznáme, tam se dneska usadili Metanol a my jdem na šestku. Na šestém místě dneska věc Makropulos a jejich kousek Ještě než zastárnem. Tak šup tam s ním.

0: čtvrtí.
1: Posloucháte Radio Rock Zone a polovina český desítky s Aňou je za náma. Na šestém místě dneska věc Makropulos se songem Ještě než zestárnem a my se jdem na chvíli mrknout mimo žebříček. Je totiž čas na tip od Aňu. Místo, kde si připomínáme kapely a interprety, co si zaslouží nebýt zapomenuti a jejich songy pořád zní. Dneska se vrátíme hluboko do vzpomínek, dáme si legendární folkrockovou formaci Marcias a jejich nádhernou věc Zmrzlinář. Tahle kapela s nezaměnitelným hlasem Zuzany Michnové a skvělým Oskarem Petrem zanechala v české hudbě obrovskou stopu a jejich poetický texty a aranže nás prostě baví dodnes. Mimochodem, pokud byste pátrali, odkud můžete znát tuhle pecku, zkuste si pustit film Pupendo, tam totiž zazněla a odtamtud jsem jí vylovila já. No, tak si ji teď můžeme pustit. Marcias v rámci tipu od Aňu.

Tip od Aňu je za náma dneska v podobě kapely Marcias, pro který nemůžete hlasovat, ale my se vracíme zpátky do aktuální desítky. Teď jsou na řadě pátá a čtvrtá pozice, který si představíme společně v jednom vstupu. Na pátém místě dneska stálice Five O'Clock Tea a jejich Barevný světy. A čtyřka patří formaci Precedence s temně atmosférickou skladbou Odstíny černé. Pustíme si je pěkně za sebou. Pátý a čtvrtý místo míří za váma.

0: dnešní pětka a čtyřka, Five O'Clock Tea a Precedence a teď je čas představit si dnešní novinky. Dneska tu máme dvě úplně čerství jména, které se budou prát o vaše hlasy. První novinkou je olomoucká indie rocková kapela Krize Identity, která do rotace posílá svůj našlapanej single 30 stupňů. Druhou novinkou je formace Sešlost, která útočí na vaše repráky s chytlavou rockovou věcí Růžové brýle. Kapela o sobě sama říká, že být trochu ztracený může znít sakra dobře. No a to já potvrzuju. Dnešní novinky už znáte, i pro ně budete moct hlasovat na našem webu, aby se nám v žebříčku pěkně uchytili. Tak si je pojďme dát. Krize Identity s peckou 30 stupňů a taky Sešlost a jejich Růžové brýle.
1: Radio Rock Zone.

Posloucháte Radio Rockzone a dnešní novinky máme za sebou. Krize identity a taky sešlost. I pro ně můžete hlasovat na rockzone.cz, tak to nezapomeňte udělat a my už jdeme na bedny. Na třetím místě dneska postpunková parta Byt číslo 4 a jejich boty heroiny. Kluci si minule sáhli na bronz a tuhle pozici perfektně obhájili i pro dnešek. Tak si je pojďme pustit. Pokud tam není, ne.

mohli slyšet třetí místo dnešní český desítky, který dneska padlo pro byt číslo 4. A teď si dáme rychlou rekapitulaci, ať víte, pro cože to vlastně můžete hlasovat. Na desítce dneska Expost a Puls, na devátém místě Náhodný výběr a Stejná jako já, osmička pro Apple Juice a Šlapač vody, na sedmičce Metanol a Naši hrdinové stárnou, šestka pro Věc Makropulos a Ještě než ze stárnem, na pátém místě Five O'Clock Tea a Barevný světy, čtvrtý místo Precedence a Odstíny černé, máme tady taky dvě novinky, Krize identity a jejich 30 stupňů a taky Sešlost a Růžové brýle, třetí místo pro kapelu Byt číslo 4 a Boty heroiny a Jdeme na dvojku. Tam se stejně jako minule usadil projekt 301 a jejich vesmírná jízda na měsíci. Stříbro tedy zůstává na svém místě.

Druhý místo dneska bere projekt 301 a je jich na měsíci a finále je tady. Na prvním místě dnešní český desítky je opět kapela Světadíl se skladbou Prostor. Žádný střídání stráží se nekoná, zlato obhájili a znova si jdou pro jedničku. Díky, že jste poslouchali českou desítku s Aňu. Já jsem Anna Knauerová alias Aňu. Vy hlasujte, podporujte českou hudbu a klidně nám pošlete i vlastní tracky přes formulář. Slyšíme se zase příště a do té doby se mějte, jak chcete. Čau!

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Chorvatsku zatýkali kvůli české lodi. Moderátor Jeremy Clarkson bojuje s vážnou nemocí a fotbalisté Viktorky Plzeň pojedou na sever. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Tragická lodní kauza Čechů v Chorvatsku pokračuje. Tamní policie zatkla 33-letého prvního důstojníka katamaránu. Jehož loď se v neděli u Splitu srazila s plachetnicí s českou posádkou a potopila ji. Je podezřelý z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. Informovala o tom chorvatská veřejnoprávní stanice. Podle ní jde o muže, který byl v době nehody spolu s kormidelníkem na velitelském můstku. Neštěstí nepřežili 4 Češi a další 4 lidé skončili v nemocnici. Konrad Henlein a Clement Gottwald zůstávají čestnými občany Králíků. Zastupitelé města totiž překvapivě odmítli návrh na jejich vyškrtnutí. Udělali to ale šalamounsky, což vám vysvětlí redaktor Mladé fronty Dnes David Kulpán.
2: Zastupitelé Králík ponechali prvního komunistického prezidenta i vůdce sudetoněmecké strany na seznamu čestných občanů. Schválili ale usnesení, v něm se od rozhodnutí svých předchůdců distancovali a odsoudili totalitní režimy. Podle zastupitelů má seznam čestných občanů připomínat historii a sloužit jako varování pro budoucí generace. Redaktor pardubické MF Dnes David Kulpán.
1: Jeremy Clarkson bojuje s těžkým soupeřem. Britský televizní moderátor, známý i u nás hlavně díky pořadu Top Gear, má agresivní formu rakoviny prostaty. Oznámil to v posledních epizodách svého pořadu Clarksonova

0: Na závěr přidám ještě předpověď počasí. V Česku začínají tropy. Ve čtvrtek proto čekejte víceméně jasno a horko. Konkrétně hrozí až 31 stupňů. Na horách může občas zapršet a teploty se tam ustálí kolem 20.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Středověký rock, tedy hudba, která kombinuje rockovou rytmiku se středověkými nástroji, patří ke specialitám hlavně německé scény. A působí tu skupiny jako Subway to Sally, Skelt, In Extremo, Fiddler's Green a další. Letos se snad poprvé objevila dvoudisková kompilace, která tento rockový proud představuje jako celek. A my si dáme první desku. Dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: S Kratomem to bude těžší. Policie na Slovensku nasadila na řidiče drony a fotbalistům Karviné utekl trenér. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Pravidla kolem Kratomu se mění. Tolik diskutovanou látku bude u nás možné na příště koupit legálně až od 21 let. Navíc se už nebude moct prodávat přes internet. Schválila to vláda s tím, že na Kratom zavede i spotřební daň. DPH na něj se totiž přesune ze snížené do základní sazby. Na základě návrhu ministerstva zdravotnictví Adama Vojtěcha se zvýší i poplatky za licence pro prodejce a výrobce Kratomu o polovinu. Nad Českem se objevila ohnivá duha. Vidět ji mohli v úterý lidi na Pardubicku a také na Vysočině, a to kolem poledne. Jedná se o široký vodorovný pruh zářící v jejich barvách, který se objevuje hodně nízko na obloze. Často to vypadá, jako by část obrysu mraku doslova hořela. Jev bývá viditelný obvykle jenom několik desítek minut a přesně tak dlouho se jim mohli kochat i lidi u nás. Policie na Slovensku přistoupila k originálnímu kroku. Na řidiče nově nasadila drony. Odhalují překročení rychlosti nebo jízdu na červenou. A jak zjistil náš tamní zpravodaj Josef Balko, pokuty se pak mohou vyšplhat i na polovinu průměrného platu.
2: Slováci nepatria k zrovna disciplinovaným vodičom. Najčastejšie prekračujú povolenú rýchlosť, a to i napriek tomu, že pokuty sú na Slovensku jedny z najvyšších pomerek platu v Európskej únii. Nová dronová hliadka sa už osvedčila. Stihla zachrániť ľudský život aj odsledovať cyklistov. Vodiči nemusia vedieť, že sú monitorovaní a záznam zo vstupu je zo zákona použiteľný ako dôkaz. Drony sa zameriavajú hlavne na rizikové úseky a cestných pirátov.
0: Poslúcháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Marek Jarolím to položil. Trenér fotbalistů Karviné odchází do Polska. 42-letý kouč bude pérovat druholigový tým Gdyně, se kterým podepsal dvouletou smlouvu. Pro Karvinou, která v květnu vyhrála domácí pohár, je to další rána. Etická komise fotbalové asociace v pondělí vyloučila Slezany z nejvyšší soutěže, a to kvůli pokusům o ovlivňování některých zápasů. Klub zároveň dostal pokutu 10 milionů korun a i když se proti rozsudku odvolal, některé opory už na dobro zvedly kotvy a manšaft opustili, stejně jako teď trenér. Nezapomenu ani na předpověď počasí. Ve čtvrtek k nám už v plné síle vtrhne léto. Teploty vystoupají až na 31 stupňů a k tomu bude převážně jasno, jenom na horách občas zaprší. Chcete-li se ochladit, jeďte do Beskyd, tam bude jenom kolem 19.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: a potopila ji. Je podezřelý z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. Informovala o tom chorvatská veřejnoprávní stanice. Podle ní jde o muže, který byl v době nehody spolu s kormidelníkem na velitelském můstku. Neštěstí nepřežili 4 Češi a další 4 lidé skončili v nemocnici. Konrad Henlein a Clement Gottwald zůstávají čestnými občany Králíků. Zastupitelé města totiž překvapivě odmítli návrh na jejich vyškrtnutí. Udělali to ale šalamounsky, což vám vysvětlí redaktor Mladé fronty Dnes David Pulpán.
1: Zastupitelé Králík ponechali prvního komunistického prezidenta i vůdce sudetoněmecké strany na seznamu čestných občanů. Schválili ale usnesení, v něm se od rozhodnutí svých předchůdců distancovali a odsoudili totalitní režimy. Podle zastupitelů má seznam čestných občanů připomínat historii a sloužit jako varování pro budoucí generace. Redaktor pardubické MF Dnes David Pulpán.
0: Jeremy Clarkson bojuje s těžkým soupeřem. Britský televizní moderátor, známý i u nás hlavně díky pořadu Top Gear, má agresivní formu rakoviny prostaty. Oznámil to v posledních epizodách svého pořadu Clarksonova farma. Dalším dvěma postavám na scéně tam 66-letý speaker prostě řekl, že má rakovinu, kterou mu ale odhalili v opravdu raném stádiu. Clarkson už prý postoupil operaci, při níž mu lékaři odstranili desetinu prostaty.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Fotbalisté Plzně mají jasno. Viktorka se ve druhém předkole Evropské ligy utká s norským Tromsø. Rozhodl o tom los ve švýcarském sídle UEFA Nyonu. Vzájemný dvojzápas začnou týmy 23. července na severu Evropy. Odvetu odehrají o týden později v západočeské metropoli. Na závěr přidám ještě předpověď počasí. V Česku začínají tropy. Ve čtvrtek proto čekejte víceméně jasno a horko. Konkrétně hrozí až 31 stupňů. Na horách může občas zapršet a teploty se tam ustálí kolem 20.
2: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

byli odevživa komplikovaná skupina, ale přes všechny excesy nabídla za 59 let své existence dlouhou řadu inspirující hudby od mladistvého rebelství z 60. let a po inspirující duchovní songy z dalších desetiletí. Málo která kapela měla takovou energii a takovou kreativitu jako oni. Vždyť to byli oni, kdo vymyslel rockové opory. A my si dáme jejich novou desku večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: S Kratomem to bude těžší. Policie na Slovensku nasadila na řidiče drony a fotbalistům Karviné utekl trenér. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Pravidla kolem kratomu se mění. Tolik diskutovanou látku bude u nás možné na příště koupit legálně až od 21 let. Navíc se už nebude moct prodávat přes internet. Schválila to vláda s tím, že na kratom zavede i spotřební daň. DPH na něj se totiž přesune ze snížené do základní sazby. Na základě návrhu ministerstva zdravotnictví Adama Vojtěcha se zvýší i poplatky.

0: drony odhalují překročení rychlosti nebo jízdu na červenou. A jak zjistil náš tamní zpravodaj Josef Balko, pokuty se pak mohou vyšplhat i na polovinu průměrného platu.
1: Slováci nepatří jak zrovna disciplinovaným vodičům. Nejčastěji překračují povolenou rychlost, a to i napriek tomu, že pokuty jsou na Slovensku jedny z nejvyšších pomerek platu v Evropské unii. Nová dronová hliadka sa už osvědčila. Stihla zachránit lidský život a i odsledovat cyklistů. Vodiči nemusí vědět, že jsou monitorovaní a záznam zo vzduchu je zo zákona použiteľný ako dôkaz. Drony sa zameriavajú hlavne na rizikové úseky a cestných pirátov.
2: Posloucháte rýchly přehled správ na rádiu Rockzone.
0: Marek Jeroným to položil. Trenér fotbalistů Karviné odchází do Polska. 42-letý kouč bude pérovat druholigový tým Gdyně, se kterým podepsal dvouletou smlouvu. Pro Karvinou, která v květnu vyhrála domácí pohár, je to další rána. Etická komise fotbalové asociace v pondělí vyloučila Slezany z nejvyšší soutěže, a to kvůli pokusům o ovlivňování některých zápasů. Klub zároveň dostal pokutu 10 milionů korun a i když se proti rozsudku odvolal, některé opory už na dobro zvedly kotvy a manšaft opustili, stejně jako teď trenér. Nezapomenu ani na předpověď počasí. Ve čtvrtek k nám už v plné síle vtrhne léto. Teploty vystoupají až na 31 stupňů a k tomu bude převážně jasno, jenom na horách občas zaprší. Chcete-li se ochladit, jeďte do Beskyd, tam bude jenom kolem 19.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

byli odjakživa komplikovaná skupina, ale přes všechny excesy nabídla za 59 let své existence dlouhou řadu inspirující hudby od mladistvého rebelství z 60. let a po inspirující duchovní songy z dalších desetiletí. Málo která kapela měla takovou energii a takovou kreativitu jako oni. Vždyť to byli oni, kdo vymyslel rockové opory. A my si dáme jejich novou desku večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Chorvatsku zatýkali kvůli české lodi. Moderátor Jeremy Clarkson bojuje s vážnou nemocí a fotbalisté Viktorky Plzeň pojedou na sever. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Tragická lodní kauza Čechů v Chorvatsku pokračuje. Tamní policie zatkla 33-letého prvního důstojníka katamaránu. Jeho loď se v neděli u Splitu srazila s plachetnicí s českou posádkou a potopila ji. Je podezřelý z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. Informovala o tom chorvatská veřejnoprávní stanice. Podle ní jde o muže, který byl v době nehody spolu s kormidelníkem na velitelském můstku. Neštěstí nepřežili 4 Češi a další 4 lidé skončili v nemocnici. Konrad Henlein a Clement Gottwald zůstávají čestnými občany Králíků. Zastupitelé města totiž překvapivě odmítli návrh na jejich vyškrtnutí. Udělali to ale šalamounsky, což vám vysvětlí redaktor Mladé fronty Dnes David Pulpán.
2: Zastupitelé Králík ponechali prvního komunistického prezidenta i vůdce sudetoněmecké strany na seznamu čestných občanů. Schválili ale usnesení, v něm se od rozhodnutí svých předchůdců distancovali a odsoudili totalitní režimy. Podle zastupitelů má seznam čestných občanů připomínat historii a sloužit jako varování pro budoucí generace. Redaktor pardubické MF Dnes David Pulpán.
1: Jeremy Clarkson bojuje s těžkým soupeřem. Britský televizní moderátor, známý i u nás hlavně díky pořadu Top Gear, má agresivní formu rakoviny prostaty. Oznámil to v posledních epizodách svého pořadu Clarksonova farma. Dalším dvěma postavám na scéně tam 66-letý speaker prostě řekl, že má rakovinu, kterou mu ale odhalili v opravdu raném stádiu. Clarkson už prý postoupil operaci, při níž mu lékaři odstranili desetinu prostaty.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Plzně mají jasno. Viktorka se ve druhém předkole Evropské ligy utká s norským Tromsø. Rozhodl o tom los ve švýcarském sídle UEFA Nyonu. Vzájemný dvojzápas začnou týmy 23. července na severu Evropy. Odvetu odehrají o týden později v západočeské metropoli. Na závěr přidám ještě předpověď počasí. V Česku začínají tropy. Ve čtvrtek proto čekejte víceméně jasno a horko. Konkrétně hrozí až 31 stupňů. Na horách může občas zapršet a teploty se tam ustálí kolem 20.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.